0: Hit Rádio Vysočina.
1: Na výlet?
2: Ano.
1: Jak?
2: Autem.
1: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
2: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
1: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympia Plzeň.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
1: Olympia Plzeň.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy.cz.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
3: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Hit Radio.

Vzala si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám, 10 let.

Hledáš víc než jen zaměstnání? Jsi elektrikář, co zvládne zkrotit jiskru? Nebo strojař, pro kterého nejsou ložiska nebo dopravníky žádný problém? Kronošpan Jihlava hledá porce do údržby. Pojď pracovat do firmy, co už 30 let jede naplno. V Kronošpanu najdeš dlouhodobé a stabilní zaměstnání, fajn partu a práci, kde žádný den není stejný. Tady nuda nehrozí. Tak co, zajiskří to mezi námi? Více na webu mojekrono.cz.

0: Na výlet?
1: Ano.
0: Jak?
1: Autem.
0: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
1: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
0: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
2: Olympiaplzeň.cz.
3: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
4: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
3: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
4: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
5: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Hit Radio.
2: When I was a young

0: plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
7: Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
6: On air.
5: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. České děti používají telefon od velmi útlého věku. Odborníci připomínají, že to může mít velmi negativní dopady na jejich dospívání. Hned 40% dětí do 6 let tráví u chytrých telefonů přes hodinu denně. Důležitým faktorem je mimo jiné přítomnost staršího sourozence, který výrazně zvyšuje pravděpodobnost častějšího sledování obrazovky. Začala ostře sledovaná evakuace osob z lodi, kde se hned několik lidí nakazilo zákeřným hantavirem. Na pevninu budou vystupovat ve vlnách. Včera ji opustilo 94 lidí, dneska dalších zhruba 20 a přibližně 30 pasažérů odpůjí do Nizozemska. Fanoušci fotbalové Barcelony na celém světě oslavují, jejich katalánský klub totiž ovládl včerejší El Clásico. Odvěkého rivala z Realu Madrid porazil pohodlně 2-0 a může začít slavit. Právě na bílý balet už má totiž nedostižný náskok a předčasně získal titul. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: V Jihlavě se po roce uskuteční akce Spolu proti melanomu. Už zítra si můžete nechat na Masarykově náměstí zdarma vyšetřit znaménka, a to v časech mezi 10. dopoledne a 17. hodinou. Vyšetření jsou dobrovolná a orientační. V případě podezření na vážnější formu onemocnění doporučí lékař detailnější vyšetření v ordinaci. Akce, kterou podporuje Zdravé město Jihlava, je určená pro širokou veřejnost. Zataženo a deštivo a možná i bouřka. Tak takové počasí meteorologové pro Vysočinu na dnešek slibují. Pršet by mělo postupně na většině kraje a maximální teploty se zastaví na 18 až 22 stupní.
10: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Což vlastně není úplně tak pravda. Jenom s Michalem a Davidem. Ahoj Davide, hezké ráno.
2: Ahoj, dobré ráno všem.
1: Jasmin má dneska volno, takže tady jsme sami. A vlastně nejsme tady sami. My víme, že vy jste u rádia a za to jsme moc rádi. 6 hodin, 2 minuty, Meduza, Bad Memories, tímto celý odstartujeme. Tak krásné ráno. Hit Radio Vysočina.

0: Startovali pondělní snídaní šampionů, 6 hodin 5 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska s vámi Michal a David, krásné ránko, včera den matek, a tak by mě zajímalo, jak jste to slavili, jak to slavil David, co?
1: Tak já jsem cestou z hor poslouchal rádio, kde mi některý z mých kolegů, už si nevybavím jméno, poradil a připomněl, že je Mezinárodní den matek a že bych se měl své mamince ozvat. Tak jsem mi zavolal a byla nadšená.
0: Ty jsi volal a co jsi na to řekl?
1: Nic.
0: Nic, tak to jsi řekl dobře, Davide, kamaráde. Já teda popravdě nepřipomenulo mi to rádio takhle, ale na Instagramu jsem si člověče večer všimnul, že tam spoustu lidí dávalo právě příspěvky s maminkama a říkám, tyjo, co se to dneska děje? A pak mi to došlo, tak jsem se teda taky svým mamce připomněl, jakože tady jsem a že o ní vím. Tak snad jste to udělali i vy a na to se vás právě budeme ptát v minutě šampionů, která startuje teď. Tak napište nám jméno, město a jak jste právě vy oslavili Den matek, ať už z pozice potomka, anebo jakou radost to vám udělalo jako mamince. 777-937-777 bereme SMSky zprávy přes WhatsApp a teď k vám posíláme další skvělý hity. Tohle je Justin Timberlake na Hit Radio 606. Hezké ráno. I got

0: Je potřeba ten nový pracovní týden nastartovat z vesela, alespoň muzikou a minimálně se tvářit, že se nám ráno chtělo vstávat. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. 6 hodin, 10 minut, krásné ráno. Jak jste slavili včerejší Den matek, na to jsme se vás ptali, začíná minuta šampionů právě teď. Lenka Bruntál, prací jak jinak, ale bomboška a kytky byly. Renata Lipno, krásně, děti přijeli, tak jsme byli všichni spolu. Květa Děčín, maminka bydlí daleko, ale jela jsem za ní a strávila s ní celý víkend. Mamince je 84, krásný den to byl. Andrea Budějce, dala jsem mamince její oblíbené ořechy v čokoládě a nalili jsme si vínečko. Kača Olomouc, přátelé, já už rodiče nemám, ale mé děti mě potěšily tak moc, že je to až neuvěřitelné. Marila ze Žďáru, dobré ráno, tak já jsem mamince koupila kytičku a pak jsme byli na krásné procházce a maminka byla moc spokojená. David Žacler, mamce jsem dal kytičky a holky vyráběly dárky ve škole mamince. Hezké ráno do rádia i tobě. Janča Olomouc, já měla nejen den, ale sváteční víkend maminek. Vytáhla jsem si na puberťáka na Pálavu, kde jsme nachodili a najezdili na kolech desítky kilometrů a bylo to naprosto úžasné.
1: Krásný víkend.
0: Krásný výkon, jsem myslel, že řekneš.
1: Taky.
0: Nemůžu dýchat. Jak jsem na to tady sám, chybí mi tady Jasmin, teda popravdě. Mohl ses přidat?
1: Tak příště.
0: Tak příště. My vám moc děkujeme za vaše krásné zprávy. My teda dodatečně přejeme všem maminkám všechno nejlepší tady od nás Zitrádia. Milujeme vás, no a nejenom pro maminky, ale pro vás všechny, kdo jste si nás chvíli před 6:45 pustil k tělu. Posíláme další hity. Tohle je Lady Gaga, The Dead Dance. Hezké ráno.

0: Takhle vám hraje pondělní Hit Radio Snídaně šampionů, chvíli po 6:45 a nás by zajímalo, o kolik kamarádů jste za víkend přišli, co?
1: Proč se ptáš?
0: Ptám se ani ne proto, že bychom se s někým rozhádali, ale Instagram pokračuje v největší čistce ve své historii.
1: Kecej.
0: Odstranil desítky milionů botů, spamových profilů a taky účtů, které uměle navyšují počty followerů. A máme tady výsledek, sečte to podtrženo, třeba ty největší světové celebrity přišly během pár hodin o miliony sledujících. A teď se držte. Nejvíc Ariana Grande, minus 5,5 milionu sledujících.
1: Ty bláho.
0: Což je víc, než kolik má Slovensko obyvatel. Takže Arianu Grande, minus 5,5 milionu. Pak tady je třeba Taylor Swift, 4 miliony, minus. Billie Eilish, milion. A třeba taková zpěvačka Adele, minus 500 tisíc sledujících.
2: Takhle, ještě předtím, než začnou fanoušci Ariana Grande panikařit, já připomínám, že ona má na Instagramu furt 363 milionů sledujících. Jo?
0: Takže to je jako prd do Vltavy.
2: Je to tak, jako kdybys třeba ty přišel o jednoho sledujícího, nebo já.
0: To je pravda. No tak jak jste na tom vy, taky vám ubyli kamarádi. Já jsem to kontroloval, u mě to stagnuje. Tak o kolik přátel jste o víkendu přišli vy?
2: Schválně, napište nám.
0: Za chvíli další hity, Marek Ztracený, Modlitba za pátek, to se hodí takhle při pondělku, nebo Avicii, Levels, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Ať víte, kde to v pondělí ráno stojí, tak hezké ráno.
3: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase mezi Čáslaví a Havlíčkovým Brodem na úrovni Veselého Žďáru leží na vozovce sražená srnka. Projíždějte tam proto s opatrností. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz
2: Hit Radio Vysočina.

0: Jakoby jo.
1: Něco na tom je.
0: Něco na tom je. Není náhoda, že to hrajeme zrovna v pondělí ráno. Marek Ztracený, modlitba za pátek 6.31. Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A David má...
2: Ranní update.
3: Češi závěr přípravy na hokejový šampionát nezvládli, v posledním duelu před turnajem prohráli se Švýcarskem vysoko 6-1. Připomínám, že mistrovství světa startuje už tento pátek pro Česko zápasem s Dánskem. Česko trápí extrémní sucho, nedostatek vody registrují meteorologové po celé republice, včetně Třeboňska. V jižních Čechách tím trpí nejen rybolov, ale taky rekreační střediska. Češi rádi hýčkají své domácí mazlíčky, přibývá proto psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování patří mezi nové trendy například terapie červeným světlem. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc.
0: Terapie červeným světlem.
1: Taky mě zaujala nejvíc teda.
0: To je geniální. Jako, já se tomu vlastně ani nedivím, protože je pravda, že za psy jsme schopni utratit spoustu peněz. My jsme takhle měli, nebo bývalá sousedka takhle vydržovala svýho pesana a jakoby podle jeho výrazu nevím, jestli z toho byl jako úplně nadšenej teda.
1: Taky vždycky vidím takový ty psy navlečený do těch hadrů a říkám si, je jim to pohodlný, no, ale já nevím.
0: No, tak ti neřeknu, no. Nicméně třeba pro našeho psa je nejlepší terapie, když se může vyválet jako v kaluži.
4: Normálně v bahně, jo.
1: To je zadarmo.
4: To je zadáčo, je spokojený.
0: Pojďme na další muziku, tohle vás bude bavit, je to srdcovka, kterou jsme vybrali my dva pro vás, kdo nás sladíte, YouTube Pride in the Name of Love. No a připomínám, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Pelnářem jako tradičně každý den mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Krásné ráno!

0: Hit Radio, Alex Warren, 6:39, krásné ráno. Představte si, že jdete do restaurace, sednete si ke stolu a aniž byste si cokoliv objednali, tak obsluha vám přinese nějaké jídlo. Tak tenhle absolutní úlet funguje v pár restauracích v Japonsku. A prosím pěkně, tady dostanete jídlo, které vám objednal člověk, který tam byl před vámi, a vy zas objednáváte něco pro toho, kdo přijde po vás.
1: No to je mi zajímavý teda.
0: No všechno je to vlastně o nějakém jako překvapení a vlastně o tom, jak moc velký dobrák je ten, kdo seděl u stolu před vámi, jo. Já teda, když se to představím na sebe, jo, já bych byl ten, kdo by objednal nějakou totální hovadinu a pak bych ještě koukal za oknem, co na to ten dotyčný říká, jak se na to tváří, víš, takováhle škodolivost.
1: Je fakt, že tyhle restaurace nejsou ideální, pokud jste ti, kteří si vybírají obědy podle chuti. Já mám spoustu kolegů, kteří přijdou do restaurace a dají si prostě, co jim přinesou. Ale pak jsou ti, kteří jdou a říkají si, dneska mám chuť na sladký, dneska mám chuť na maso a tak dále. A pro ty to samozřejmě ideální není.
0: Jsou ty špekulanti.
1: Přesně tak.
0: Kteří nikdy neví. Nicméně, co byste objednali vy tomu, kdo by přišel po vás? Nebo ještě jinak. Kdybyste věděli, představte si, že víte, že ten, kdo přijde po vás, je váš šéf. Co byste mu nechali uvařit? Ať se nevidíme, tak úplně já to na dálku cítím, jak už vymýšlíte ty speciální recepty pro vašeho šéfika.
2: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
3: Hit Radio. Hit Radio. I didn't hear you.

0: nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. Pokud pojedete po dálnici D1, tak opatrně mezi 155. a 158. kilometrem ve směru od Prahy do Brna. Dneska v tomto úseku pracují silničáři, probíhá tady údržba vozovky.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: dáváte si pondělní Hit Radio snídaně šampionů s vámi. Michal a David, krásné ránko, no a máme za sebou prýma událost, díky které se o nás mluví po celém světě. Český fotbal má za sebou docela šílený víkend, to vám asi neuteklo. V derby, který mělo ukončit boj o titul, přerušili zápas fanoušci týmu, který vyhrával.
1: No, závažnosti tady z toho momentu svědčí i fakt, že ty sám si dobrovolně přišel se zprávou o fotbale, takže to už musí být něco.
0: No, protože já jsem se vrátil v neděli ráno asi ve tři domů a teďka já jsem neměl čas projet Instagram během dne, tak na to koukám a říkám si, a tady jasně zápas, hrálo se derby, tak to jsem nějak jako registroval a teďka vidím, jako na těch videích jenom to projíždíš a vidím prostě lidi, jak vtrhli na ten trávník nebo na to hřiště, jo. A říkám si, tak to hrálo Slávy se Spartu, no tak to asi Spartani tam prostě vyběhli, ne? A tak to projíždím a říkám, počkej, to nebyly Spartani, to byla vlastně tribuna jako slávistů a teďka vlastně mi to nedávalo jako smysl. A pak mi to nedávalo smysl jako vůbec v tom, že to bylo 3 minuty před koncem a kdy vyhrávali.
1: Takhle, ono to vůbec nedává smysl.
0: Jo, takže nic, takhle, nechme fotbal fotbalem, to je fuk, jo. Spíš, pojďme se zamyslet nad tím, když máte třeba svůj jako nejlepší den, vysněnej třeba svatba nebo promoce nebo něco, a pak přijde nějaký strejda nebo někdo jiný blízký a udělá z toho totální jako šílenost, jo. Já mám třeba příklad, když jsem byl taky 2 týdny zpátky na svatbě, tak nenapadlo nic lepšího, než že svědek vezme prostě prskavky na prskavkový tanec a zapálí to najednou a bylo po prskavkovém tanci, protože mu to shořelo v ruce asi za 3 vteřiny.
1: Může se stát. Na svatbě se může stát taky to, že třeba některý z hostů opije takovým způsobem, že tu svatbu prostě zrujnuje. I to se může stát.
0: Dobrý je, to se ti stalo, to je vlastní zkušenost, nebo?
1: Ne, kamarád.
0: Kamarád říkal. No, blbý je, když se to stane ženichovi, že jo? Tak to pak je teda totální disaster pro nevěstu. Tak jestli máte nějaké takovéhle zážitky, kdy jste opravdu fakt se na něco těšili a něco vám to neplánovaně, nějaký strejda vám to přerušil, tak klidně nám napište, my se rádi pobavíme, no a co vás zabaví teď? Do 7, než vám dáme další zprávy, to jsou Codeline, Follow Your Fire, tady na Hit Radio, hezké ráno.

0: 70 litrů za 179 korun. Obíhlava. Nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Potraviny a hygienické potřeby se nejspíš zlevňovat nebudou. Vláda totiž pravděpodobně odmítne návrh Pirátů na snížení daně z přidané hodnoty u vybraných produktů, a to například plen, vložek nebo tamponů. Návrh má pomoct hlavně domácnostem s nízkým příjmem. Podle představitelů Babišova kabinetu by takové změny ale přinesly negativní dopady na státní rozpočet. Další zprávy přichází ze zahraničních hor. 28-letou turistku z Česka zasáhl v rakouských Alpách blesk. Konkrétně místo kousek od ní k zemi odmrštila tlaková vlna. Do nemocnice ji musel přepravovat vrtulník, hospitalizován byl i její přítel. Za pohonné hmoty platí na Slovensku ještě víc. Ceny benzínu i nafty byly minulý týden u našich východních sousedů vůbec nejvyšší od roku 2022. Slovensko v pátek zrušilo poslední omezení při tankování nafty a také dvojí ceny tohoto paliva. Pohonné hmoty tak mají dražší než v Česku, Maďarsku i Polsku. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Průtoky v tocích na Vysočině klesly v porovnání s dlouhodobými průměry na 20 až 30%. Na Vině je sucho. Nízkou hladinu hlásí například přehrada Trnávka na Pelhřimovsku. Lesníci v kraji pak čekají kvůli chybějící vláze ztráty na jarní výsadbě. Dopady už jsou vidět i na polích. Sucho se projevuje zejména na větších plochách, tam, kde hodně svítí slunce a kde jsou propustnější půdy. Pokud vyhlížíte déšť, měli byste se ho dnes dočkat. Na Vysočině totiž bude panovat velká oblačnost. Během dne se postupně na velké části území objeví také přehánky nebo déšť, provázet je mohou i bouřky a k tomu naměříme do 22.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Snídaně šampionů. 7 hodin, 2 minuty, přejeme dobré ráno všemu dobrému lidu.
3: Dobré ráno všem.
6: Dobré ráno všem. S vámi Michal a David. Jasmin má dnes volno, zítra bude, říkala, myslím.
3: Mně přijde, že trošku polevujete, jak jsme začínali v únoru, tak jste tady byli každý den nastoupený.
6: Počkej, nevím, proč mluvíš v množném čísle, já jsem ještě nechyběl, absenci nemám.
3: Ale říkal, že budeš mít tento týden.
6: No v pátek tady nebudu, no. Asi.
3: A jsme doma.
6: Asi. Tak my jsme moc rádi, že vy jste tu s námi, 7 hodin, 3 minuty, další muzika pro vás. A mimochodem, už v téhle hodině budete soutěžit o 7:30 v rychlé pětce o vstupenky na koncert Marka Ztraceného.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou hodiny v 7 hodin 9 minut. Posloucháte Hit Radio, dobré ráno. Nebudeme asi daleko od pravdy, když řekneme, že my všichni, ano, i vy, kdo posloucháte, máme v rodině jednoho otravného příbuzného.
1: Přikivuji.
0: Minimálně jednoho. Tak se ptáme, co byste byli ochotni udělat pro to, abyste se s tím konkrétním člověkem nemuseli bavit. Proč se na to ptáme? Protože tu máme příběh 31-leté ženy, která předstírala 4 roky ztrátu paměti, aby se mohla vyhýbat své tchýni. Podle svědků to prý hrála skvěle, zapomínala absolutně na všechno, co se nějak týkalo tchýně, úplně ji ignorovala, až se teda jednou zapomněla a oslovila tchýni přezdívkou, kterou se ale podle lékařských záznamů v uvozovkách nemohla pamatovat a celý to prasklo.
1: Překvapení bylo na světě.
0: Překvapení bylo na světě pro všechny. Já teda, ano, občas zapomenu, kam jsem položil klíče, ale zapomenout na celou tchýni, tak to je opravdu jako majstrštyk, ale 4 roky žít ve lži. Myslím, že to bylo náročný teda, že se, já si dím, že se do toho dobrovolně pustila, protože na lhaní je největší problém ten, že si musíš všechno pamatovat. A teď si vím, že to takhle kreješ 4 roky, jo? Tak se ptáme, co nejšílenějšího jste kdy udělali vy, abyste se vyhnuli setkání s někým, koho nemusíte?
1: Může to být tchýně.
0: Může to být tchýně, může to být někdo z rodiny, kdokoliv, může to být kolega v práci, může to být šéf. Tak jaký byl ten váš nejšílenější únikový plán? To nás moc zajímá. Klidně nám to nahrajte jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to napište jako zprávu. Vrátíme se k tomu a teď k vám letí další hity. Doslova Airplanes, B.O.B. a Hayley Williams na Hit Radio v 7 hodin a 11 minut. Tak krásné ráno. Šampioni.

0: a snídaní šampionu.
1: Co nejšílenějšího jste kdy udělali, abyste se mohli vyhnout setkání s někým, koho opravdu nemusíte? Tak na to jsme se vás ptali. Byla tady totiž žena, která 4 roky předstírala ztrátu paměti, aby se mohla vyhýbat svojí tchýni, a tenhle geniální plán, připomeneme, ztroskotal na tom, když se jednou zapomněla a tchýni oslovila přezdívkou, kterou si nemohla pamatovat. Tak jsme chtěli, ať se podělíte o vaše příběhy, kdy a jak jste se komu vyhýbali. Píše Marek, zdravím. S bývalou tchýní jsme taky byli na kordy. Potom, co jsem si asi půl roku vymýšlel, proč se mi nehodí za ní s mojí teď už bývalkou přijet, jsem jí to řekl na ferovku, že s ní prostě nejde vydržet. Díky bohu, už je to bývalá tchýně.
2: Teď už chápeme, proč je bývalá.
1: Tam si myslím, že se to zlomilo. Pak mě taky povela zpráva. A když nevíte, kdo ten divnej nebo nepříjemnej je, jste to vy. Což vlastně na tom taky něco bude. A já si říkám, Jasmin tady dneska není. Jestli to pro nás nemá být nějaký podprahové znamení, že se tady s náma třeba nedá vydržet. Dá se s náma vydržet? To až se necháme na vás, kdo nás poslouchá. Za chvíli další hity Shakira nebo Top Loader, a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno jezdí. Hezké ráno.
3: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. Aktuálně na silnicích Vysočiny nemáme hlášené žádné nehody. Máme tady ale info z dálnice D1. Na 670. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na porouchaný kamion na krajnici.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz
2: Hit Radio Vysočina.

0: Krásné ráno. Michal a David s vámi a David pro nás má
1: ranní update.
2: Pokud vás pálí žáha, nemusíte obviňovat jen špatnou stravu. Podle zdravotníků totiž může za nepříjemný tlak na hrudi, kyselou chuť v ústech nebo pocit pálení za hrudní kostí hned několik faktorů. Tak například špatné držení těla, nedostatek spánku nebo stres. Na silnicích bychom měli být opatrnější, hezké víkendové počasí přilákalo motorkáře, kteří letos dlouho čekali na první projížďku. Záchranáři proto vyráželi k celé řadě dopravních nehod. Například v jižních Čechách včera zasahovali minimálně u třech, ve kterých figurovali právě motorkáři. Zima v Česku ještě neřekla poslední slovo, do tuzemských hor se letos znovu vrátí sníh, padat by přitom měl i ve středních polohách, celý týden potom bude podle předpovědi chladný a zatažený.
0: Ty si řekl, že letos se na hory vrátí sníh, myslíš jako prosinec normálně, nebo jako?
2: Myslím jako květen nenormálně.
0: Myslíš jako teďka květen, jo?
2: Myslím jako zítra, vidím tady normé úterý, středa, vločky, pátek a sobota taky.
0: No nepotěšil jsi nás, Davide? To nás úplně nebaví teda, ale co bude bavit vás, je tady rychlá pětka s Markem Ztraceným. Dvě vstupenky na jeho koncert na Letenské pláni, tak pokud byste o ně měli zájem, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Ladíte pondělní Hitrádio Snídaní šampionů. Krásné ránko, jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme vstupenky na koncert Marka Ztraceného na Letenskou pláň 2026. Tohle bude koncert, který má ambici přepsat historii. 7. srpna 2026 Letenská pláň. Je to takový vlastní speciální stadion, který Marek chystá přímo na Letné. Čeká vás tam obrovská show, parádní atmosféra a zážitek, který posune hranice koncertu zase o kousek dál. No a o dva lístky si zasoutěží Peťa. Peťo, hezké ráno. Halo, halo?
2: Halo,
0: už to funguje, dobré ráno. Peťo, tak co ty a Marek Ztracený?
2: No, posloucháme.
0: Takže bys ráda vyrazila na koncertík, co?
2: Kdybychom, loni nám to nevyšlo, kvůli malý, že se nám narodila, tak by to bylo fajn.
0: Hezký. No tak od výhry tě dělí už jenom 5 otázek. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Peťo, který pták je známý tím, že do cizích hnízd klade svá vejce?
2: Kukačka.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaký legendární loupežník žil v lese Řáholci?
2: Byl to asi Runcaj.
0: Byl to určitě Runcaj.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Peťo, budeš vědět, jakou barvu má rybička Nemo ve známé pohádce?
2: Oranžovej byl.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje tekutina, která vytéká ze sopky při erupci?
2: Láva.
0: Ano. A poslední, pátá otázka. Kolik má běžná hrací kostka stěn?
2: Jen 6.
0: A ty máš, Peťo, 2 lístky.
3: Konečně bez chyby. Mně přijde, že tak strašně dlouho jsme tady neměli bez zaváhání.
0: Neuvěřitelný. A to, Peťo, važ si toho, protože David je kat rychlý pětky, jo, takže to, že to David jako ocenil, tak opravdu teda jako klobouček.
2: Juchu.
0: No tak máme radost, že máš radost. Dopadlo to, koncert si užiješ. 7. srpna, Letenská pláň. Lístky posíláme a potkáme se tam. Tak Peťo, krásný.
2: Ano, děkujeme.
0: Není zač, krásný pondělí přejeme, měj se hezky.
2: Děkujeme, krásné ráno.
0: Ahoj. Je, nějaký děti tam jsou. Ahoj, děti, čau.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: 9.40, krásné ráno. Dva prodloužené víkendy za námi, tak snad jste si je užili naplno. Dva týdny vlastně většina národa pracovala jenom od pondělí do čtvrtka.
1: A o to těžší bude tenhle ten týden.
0: Přesně, s tím je konec. Tenhle týden bude dlouhej, ale to nejtěžší čas máte za sebou, a to pondělní ráno vstát a vykopat se z postele. To si myslím, že je jako jasný.
1: Máte před sebou taky špatnou zprávu, kterou teďka přináším, tak pojďme rychle na ní, ať ji máme co nejdřív za sebou.
0: Tak dobře.
1: Věřte, že příští rok právě svátky 1.5. a 8.5. připadnou na sobotu.
0: Ne.
1: Svátek práce, den vítězství v sobotu.
0: Ne.
1: A pojďme ještě na tu další špatnou zprávu a slibuju, že pro dnešek je to poslední negativní zpráva.
0: Posloucháte to nejpozitivnější vysílání v českém éteru právě teď. Tak Davide, pojď do nás, pojď nám tam zabodnout ještě tu druhou díku dozad.
1: 25.12., 26.12., sobota, neděle, 2027.
0: Jestli chce plakat a vlastně si tak říkám, Davide, já nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad říkat to těm lidem.
1: Hele, ale 7.41 v pondělí, strhli jsme to jako náplast a teď už jenom samé dobré zprávy.
0: Jo.
1: Třeba, že si budeme hrát Taylor Swift.
0: A samý dobrý hity. Pojďme to zachránit. Taylor, je to na tobě, věříme, ty musíš to zachránit teďka. The Fate of Ophelia za malou chvíli, taky Linkyni. No a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, kde to v pondělí ráno stojí. Hezké ráno.
2: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: nejlepší dopravní servis Kuba Bělák. Na D1 na 113. kilometru směrem na Prahu stojí porouchané nákladní auto a silničáři pracují na D1 mezi 155. a 158. kilometrem směrem do Brna. Dejte pozor.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: 7.54, ladíte pondělní Hit Radio, tohle je snídeně šampionu. Hezké ránko, pohonné hmoty pořád drahý a cesta vlastním autem letos k moři bude asi hodně drahý špas. A tak, Češi přiznávají, že tam letos pojedou vlakem a nebo autobusem.
1: Drahý jsou totiž kvůli rostoucím cenám paliv taky letenky.
0: To je pravda. Takže vlastně ten vlak nebo autobus není úplně špatný nápad. Já teda, když si vzpomenu na moji nejdelší cestu, to bylo asi 20 hodin, kdysi dávno do Chorvatska autobusem. A vlastně tehdy jsem pochopil, že čas je opravdu relativní pojem. Jako hodina v práci ti uteče. Hodina v autobuse do Chorvatska trvá 3 roky.
1: No.
0: Takže bylo to dlouhý, ale zase ten pocit, když v tom vlaku nebo v tom autobuse vytáhneš ty řízky z toho alobalu.
2: To je k nezaplacení.
0: Já úplně slyším ten zvuk, jak to praská, ten alobal.
2: To šustí.
0: A jak ti to...
2: Do toho ještě pivečko, že jo?
0: Jak ti to, ty ostatní, kdo si nenabalil ty řízky, jak ti to závidí, jo? Ale třeba, kdybychom porovnali vlak a autobus, no tak nevýhoda autobusu je, že, a to jsem zažil, že se furt staví někde nějaký čurání, jo? No
1: tak ještě horší je, když se nestaví, že jo, a ty zrovna potřebuješ. To potom ten čas neletí.
0: Potom to je krizovka, no. A nebo když si třeba někdo sundá boty ve vlaku nebo v autobuse. To pak jako vlastně nevíš, jestli to jsou boty, nebo jestli někdo nebaští olomoucký, jo. Nicméně, jestli teda pojedete letos k moři vlakem nebo busem, tak hlavně nezapomeňte vracet ty hnědý počálky. Jinak to budete pít z těch bílejch rozpálených kelímků.
2: A to se fakt nedá.

Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obihlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi odkládají rodinu, z mnoha důvodů už pro mladé nejsou děti prioritou. V loňském roce se jich narodilo jen bezmála 80 tisíc, tedy nejmíň od konce 18. století. Podle sociologů dnes v Česku velmi málo lidí věří, že mít děti je povinnost. Představa, že žena musí mít děti, aby vedla naplněný život, v podstatě mizí. Česko čeká další výrazné ochlazení, začátek nového týdne přinese nejen přehánky, ale taky pokles teplot. Středních a vyšších poloh se dokonce vrátí sněhové vločky. Slunce se ukáže hlavně ve středu, jinak bude spíš pod mrakem a deštivo. Umělá inteligence proměňuje podobu světové kinematografie. Americká akademie filmového umění a věd proto stanovuje nová pravidla na její používání. Významně ne změny by měly začít platit už příští rok, kdy se koná 99. ročník filmových Oscarů. Například za výkony způsobilé k ocenění budou považovány pouze role prokazatelně hrané lidmi s jejich souhlasem. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: V Jihlavě se po roce uskuteční akce Spolu proti melanomu. Už zítra si můžete nechat na Masarykově náměstí zdarma vyšetřit znaménka. A to v časech mezi 10. dopoledne a 17. hodinou. Vyšetření jsou dobrovolná a orientační. V případě podezření na vážnější formu onemocnění doporučí lékař detailnější vyšetření v ordinaci. Akce, kterou podporuje Zdravé město Jihlava, je určená pro širokou veřejnost. Zataženo a deštivo a možná i bouřka. Tak takové počasí meteorologové pro Vysočinu na dnešek slibují. Pršet by mělo postupně na většině kraje a maximální teploty se zastaví na 18 až 22 stupní.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Rozhráváme třetinu pondělní snídaně s vámi, Michal David.
6: Krásné ráno.
5: Krásné ránko, jsme moc rádi, že jste se zastavili. Čemu se směješ, Davide?
6: Já se jenom tak usmívám.
5: Usmíváš, máš dobrou náladu.
6: Jo.
5: No tak to je super.
6: Jsi pondělku.
5: Doufáme, že i vy máte super náladu, kdyby náhodou ne, tak vám to zlepší muzika. Miraj, když nemůžeš, tak přidej. Hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina. Zvládáš dojít k cíle, odpočíváš. Každou chvíli.

Android od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Tohle je Kamrad 808. A tohle je taky pondělní hit rádio a snídaně šampionů. S vámi dnes Michal a David. Kolikrát za den zkontrolujete váš mobil? Schválně, kdybyste měli vystřelit číslovku.
1: Zkuste,
0: Davide. Kolikrát za den?
1: 50krát.
0: Říkáš 50krát. Dobře, tak máme tady statistiku. Průměrný člověk zkontroluje mobil. A teď pozor. 96krát za den.
1: To je dost.
0: To je hodně. Je to vlastně, když se nad tím zamyslíme, je to vlastně skoro reflex, že dneska každou volnou vteřinu zabijíme scrollováním, ale dřív jsme si museli poradit jinak, museli jsme vlastně přežít s vlastní hlavou. A tak se ptáme, když jsem tady to čet, tak jsem se zamyslel jako do dob, kdy ty mobily ještě nebyly, nebo nebyly tak rozšířený.
1: Což není tak úplně dávno.
0: Což není tak dávno a což my dva konkrétně jsme zažili, určitě i vy, kdo posloucháte, a říkal jsem si, sakra, co jsme dělali, nebo co jsem dělal já, když jsem třeba čekal na zastávce, nebo když jsem byl v čekárně, jo, co se dělo? Já si nedokážu vybavit, co jsem dělal, protože opravdu dneska víme a vidíme, že přikyvujete, že prostě když se nudíš, nemáš co dělat, jsi tam sám někde, tak vytáhneš telefon a prostě koukáš, jíždíš, já nevím, počasí, koukáš do mailu, koukáš, děláš cokoliv, aby se zabavil.
1: Vlastně úplně automaticky ta ruka šáhne po tom telefonu, i když kolikrát se přistihneme, že vlastně ani nevíme, co tam máme dělat. Ten mobil vrátíme hnedka zpátky do kapsy.
0: Tak co jsme dělali v těch čekárnách nebo ve vlaku nebo na těch zastávkách třeba před, já nevím, 20-30 lety, jo? Tak jako lidi si povídali asi, pravděpodobně, koukali se z okna, anebo když jsme byli v čekárně, tak jsme si četli letáky, nevím, o prevenci vší, třeba, jo? Ty letáky tam jsou pořád, ale už na to nikdo nehrábne, na ty časopisy. No tak pojďte nám pomoct, protože já opravdu nespomínám, co jsem dělal, když jsem neměl ten mobil, když jsem se nudil. Tak co jste dělali vy, když nebyly mobily a potřebovali jste zahnat nudu? To je otázka na vás. Pošlete nám to jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777.
1: Další důvod šáhnout po tom telefonu teďka, že jo?
0: Přesně, teďka se omlouváme, ale opravdu na něj šáhnout musíte. Tak těšíme se na vaše zprávy, na vaše vzkazy. Teď k vám letí další hity. Calvin Harris, Ellie Goulding, Outside Night Radio.

0: Alvaro Soler. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, minutu po čtvrt na devět na Hit Rádiu. Průměrný člověk zkontroluje mobil 96krát za den, to nám dává poslední výzkum. A my jsme se tady tak s Davidem pustili do debaty. Snažíme se přijít na to, co jsme dělali dřív na zastávkách, co jsme dělali v čekárnách, když mobily nebyly, jak jsme zaháněli tu dlouhou, nudnou chvíli. Dneska to jednoduchý, vytáhneme mobil a scrollujeme. Ale jak to bylo dřív? Na to jsme se vás ptali, píše třeba Terka. Ahoj, před 20 lety mi bylo 15 a to jsem se prohlížela v čekárně časopisy a před 30 lety mi bylo 5 a to mi mamina nosila sebou k doktorovi nějakou hračku nebo časopis, abych se mohla zabavit. Ty hračky, co byly v čekárnách, si pamatuju, že jsem musela nechat být, abych nesebrala nějaký další bacil. Mějte se fajn, zdraví Terka. Taky tady máme zprávu od Janči. Ahoj, zdravím do rádia. Je mi sice 30 a narodila jsem se před 30 lety.
1: To tak bývá.
0: To jasně. Ale i tak si pamatuju dobu, kdy jsme neměli mobily, sociální sítě ani všechny ty dnešní vymoženosti. A víte co? Četlo se úplně všechno. Já osobně jsem četla vše, co jsem viděla okolo sebe, prohlížela jsem si obrázky na zastávkách, četla obaly od potravin, letáky, časopisy a dokonce i čistící prostředky na WC. Vždycky jsem si něco našla. Dnes mají děti všechno hned na telefonu, ale tehdy nám stačila fantazie a obyčejné věci kolem nás a možná právě proto jsme uměli víc vnímat svět kolem sebe. To píše Janča a potom se podepisuju.
2: Jeden můj kamarád si dodneška pamatuje, jak se maďarsky řekne používat proti lupům, protože to bylo na etiketě nějakého šampónu.
0: Ano.
2: A dodneška si to pamatuje, protože to prostě z dlouhých chvíle čet.
0: To se četlo, tam bylo vždycky novošť, jo, nebo uj, to je možná maďarsky, jakože novinka, něco takového taky přečtený. Při zasežený oči vypláchněte vodou, přesně víš, jak dlouho to máš vyplachovat. Jo. Tak máme tady taky několik hlasovek, pojďme na první od Moniky.
3: Ahoj, no tak samozřejmě, když si dávno v 80. 90. tak se na zastávkách zásadně bavili kluci, balili se kluci, sedělo se na klandru, vysílali se vyzývavé pohledy. No a pak už to šlo samo.
0: A dneska se tomu říká Tinder.
2: Mami, co to je balit?
0: Máme tady hlasovku od Marie.
4: Dobré ráno, ahoj všem, tak já sama za sebe musím říct, že já jsem prostě chodila s Walkmanem. Walkman, pak nástupce Discman a jinak knížky.
0: Knížky. Já když dneska vidím někoho s knížkou, tak ho opravdu obdivuju, protože za mě je to borec.
2: Kdo vytáhne
0: v dnešní době knížku a nevytáhne telefon, opravdu klobouček, taky tady je hlasovka od Veru.
5: Krásné, dobré ráno do rádia. Já si vzpomínám velice dobře, protože jsem knihomolka, tak sebou ještě stále všude nosím knihu a spíš než po mobilu se snažím sahat po ní. Ale vidím to jako dneska, když jsem obíhala celý zastávky, dívala jsem se na rozpisní z mých řádů, ve vlaku jsem počítala sedadla a opravdu už jsem z nudy nevěděla co, takže jsem i počítala různé barvy aut vlaku. A nejvíc času jsem asi trávila se svojí hlavou a ve svojí hlavě. A bylo to strašně super. Vlastně bych ten telefon asi nejradši odložila a vrátila se k tomu, co jsem dělala předtím. Každopádně vám přeju hezký den a mějte se.
0: S tím souhlasím, no, je pravda. Já jsem říkal, že jsem si nemohl vzpomenout na to, co se teda dělalo, co jsem dělal já, ale přesně, jízdní řády. To člověk stále ještě u těch otáčecích, jak to bylo na takovém tom válci, si pamatuješ, Davide.
2: Jasně.
0: Tak to mě bavilo moc. A máme tady ještě, pojďme na závěr, hlasovku od našeho Tomáše.
6: Ahoj, tady Tomáš. Co já jsem dělal v těch devadesátkách třeba, nebo i v roce 2000, nevím, 1, 2, 3, když ještě to nebylo tak moc rozšířený ty telefony, tak si myslím, že třeba na zastávce, když jsem čekal na MHD, tak jsem čuměl prostě po buchtách. Po pořádných buchtičkách. Bokou jsem, jak vypadají, jaký mají přednosti a tak. V čekárně zase, když jsem čekal doktora, tak jsem zase projel časopisy a letáky. No a když nebyly třeba na zastávce buchtičky, tak jsem koukal na různý letáky, co tam byly nalepený, kde se co, kde hraje, nebo...
0: Přesně.
6: Nebo tak, no. Tak zatím, čau.
0: Přesně. Já bych chtěla buchtičky se šodu, jak se o tom baví normálně dneska k obědu. No tak můžeme to zkusit hromadně dneska i my všichni, když budeme někde čekat v čekárně nebo na zastávce, třeba se s někým jenom tak popovídat.
7: Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud pojedete po dálnici D1, tak opatrně mezi 155. a 158. kilometrem ve směru od Prahy do Brna. Dneska v tomto úseku pracují silničáři, probíhá tady údržba vozovky.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz
2: Hit Radio Vysočina.

0: 9:29. Tohle je Adele na Hit Rádiu. Krásné ráno, díky, že posloucháte. S vámi Michala David a David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Ve Spojených státech by se mohlo blýskat na lepší časy. Tamní úřady umožnili předepisovat přelomový lék proti rakovině slinivky. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv nyní umožnil jeho podávání prvním pacientům ještě před definitivním schválením. V Edenu padnul první doživotní trest. Slávia potrestala jednoho z fanoušků víkendového incidentu, při kterém předčasně vtrhnuli na hrací plochu. Představitelé klubu v identifikování výtržníků pokračují a další tresty budou následovat. Češi závěr přípravy na hokejový šampionát nezvládli. V posledním duelu před šampionátem prohráli se Švýcarskem vysoko 6-1. Připomínám, že mistrovství světa startuje už tento pátek pro Česko zápasem s Dánskem.
0: Už v pátek začíná hokejový svátek. Myslím si, že to uteče tenhle týden, ač je teda delší než ty dva předchozí, protože byly čtyřdenní pracovní pro většinu z nás, tak teďka máme motivaci se na něco těšit.
2: Je to tak, už v pátek to všechno vypukne.
0: Už je čas nakoupit vlaječky na zrcátka aut, nebo ještě ne?
2: Ještě bych počkal do čtvrtfinále.
0: Dobře, počkejme, nicméně asi nás čeká o něco klidnější podívaná oproti třeba, nevím, českému fotbalu. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Takhle zní pondělní Hitrádio snídaně šampionů v 8.36 Huntrix Golden. Krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli vám někdy váš potomek poslal nějakou vtipnou nebo šílenou SMS-ku, protože pokud je odpověď ano, tak nám ji pošlete na web Hitrádia a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu dohromady. 4 telefony a navíc každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. To je ta týdenní výhra, kterou každý týden vyhraje jeden z vás a mimo to každý den vyhráváte taky denní výhru a tou je karetní hra Surikarty. Tak nám napište na web Hitrádia nějakou šílenou SMS-ku, kterou vám poslali vaše děti, ať můžete vyhrávat. No a tu denní výhru, karetní hru Surikarty vyhrává Barbora, která teda samozřejmě dále pak soutěží i o tu hlavní cenu a SMS-ka od jejího syna zněla: mami, můžu být dnes výjimečně do 9 doma, zítra bych za to doma uklidil. Tak něco za něco, že? Tohle předplatný, jak by se to dalo nazvat, že něco v budoucnu udělám, znám teda osobně velice dobře. Fungovalo to. Tak detaily podrobnosti k soutěži s Tesco Mobile najdete na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel. Snídaně šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití. Kolik káv vypijete denně?

0: Don't put the blame on me.
1: Tohle jsou songy pro lepší ráno.
0: Don't put your blame on me.
1: Reggae and Bone Man. Human, 8:45, něco málo k tomu, ladíte Hit Radio, krásné ráno. Zásadní informace, zpěvačka Shakira se vrací na fotbalový trůn. Opět si vzala na bedra oficiální hymnu mistrovství světa ve fotbale a tak 16 let starý song Waka Waka nahrazuje píseň Die Die, která oficiálně vyjde už teď ve čtvrtek. Na internetu najdete jenom krátké útržky, ze kterých je už ale teď jasný, že to bude hit. Připravený na ukázku? Tak jdem na to.

Dai. Naši gol Dai, no tak to je jasný, tak tohle je nová Shakira, song Dai, který vychází už teď ve čtvrtek a mimochodem v krátkém klipu, který k tomu taky už je venku, vypadá Shakira ještě víc sexy než ve Waka Waka, je to prostě vlčice. No tak nový song Dai připomínám ještě jednou, na ten se můžete těšit už ve čtvrtek a rozhodně i tady ve vašem playlistu na Hit Radio. Co pro vás chystám teď, než se v 9 rozloučíme, Panic at the Disco a taky tohle už možná poznáváte, Lady Gaga, Abracadabra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: 8.57, Panic at the Disco na Hit Radio a zvládli jsme to. Naše pondělní tříhodinovka je za námi, dneska jsme hráli v oslabení, Jasmin měla volno, zítra bude tým kompletní, Michal, Jasmin, David, to jsme my tři, no a samozřejmě nejvíc rádi budeme, když se zítra zastavíte i vy, budeme tu klasicky očistit.
1: Snídaní šampionů přináší Atix, zdravotnický prostředek k odstranění klíšťat. Atix, zmrazte klíště, čtěte návod k použití a informace o bezpečném použití.
0: Tak zvládněte pondělí, mějte se prýma, opatrujte se, ať se vám daří a zítra ráno v 6 tady. Pa!
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Momentálně na Vysočině nemáme hlášené žádné dopravní komplikace a to je určitě dobře. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu. Pozor, na mnoha místech na Vysočině prší. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. KuchyneIN.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.

0: zlepší práci a koncentraci. Na Tenerife evakuovali loď s hantavirem. Za první den plavidlo opustilo 94 lidí. Dalších 24 osob se vylodí dneska a 34 zůstane na palubě, aby s lodí odpluli do Nizozemska. U jednoho evakuovaného se při cestě do Francie projevily příznaky nemoci. V nominaci hokejové reprezentace na mistrovství světa ve Švýcarsku nechybí kapitán mužstva z posledních let Roman Červenka. Ve výběru Radima Rulíka je také jeho spoluhráč z týmu extraligových šampionů Pardubic Lukáš Sedlák a další útočník Matěj Blíml z Bostonu. Chybí naopak David Pastrňák.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Tak dneska zataženo, tak dopoledne už nám tady přišly nějaké přehánky, později odpoledne se začnou tvořit i bouřky, které se postupně rozšíří na většinu Vysočiny, můžou být i silné, tak pozor na to, a odpolední teploty 18 až 21 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
2: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám krásné a pohodové pondělí a z Hit Radia Vysočina nabízím třeba Davida Getu.

Za námi Wesley Arms na Hitrádiu Vysočina a za námi taky nádherný víkend a dlouhý víkend. Taky jste si užili. Já třeba mám radost, že jsme stihli nejenom spoustu práce, ale taky spoustu zábavy a tak to má samozřejmě být. No a někdo si užil zábavy možná víc než je zdrávo. Mě pobavil příběh, o kterém dokonce píšou dneska na iDnesu. Je o mladé ženě z Vysočiny, kterou taxikář odmítl naložit do svého vozu, protože byla silně opilá. A teďka babo raď, jak se dostat domů? Zavolala na tísňovou linku a chtěla, aby jí domů odvezli záchranáři nebo policisté. Hele, možná vám to přijde skvělý nápad, stejně jako jí, ale nebyl to dobrý nápad. Hrozí pokuta, místo domů putovala na záchytku, aby pěkně vystřízlivěla. Hele, já bych v tomhletom případě, kdyby se mně to stalo, tak bych volala samozřejmě domů rodičům nebo kamarádům. Sice, kdyby mi tohle udělal syn, tak strašně nadávám, tyjo, ten by dostal. Ale zase lepší jak záchytka a pokuta. Co myslíte?

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a dneska, tedy v pondělí 11. května, je den sněz, co chceš. Za takových dnů, já si myslím, bych bojovala, že bych jich mohl být víc, jo, ale to nevadí, díky bohu aspoň za ten dnešek. Já mám teda trošku pocit, že tady den sněz, co chceš, mám vždycky o víkendu a pak od pondělka se z toho snažím nějakým způsobem zpamatovat. Tak já nevím, jestli si ten den sněz, co chceš, nebudu šetřit zase na víkend, na maminčinu bábovku a třeba i svíčkovou. A co vy? Na Hit Radio Vysočina za chviličku pro vás Imagine Dragons.
1: Hit Radio.

Zaspívala Miley Cyrus a tady je pozitivní minutka na Hitrádiu Vysočina. Takže Pražáci, Brňáci, pokud chcete dýchat čerstvý vzduch, tak musíte k nám na Vysočinu. Protože podle měření je kvalita ovzduší na Vysočině zase o něco lepší. Tak samozřejmě, že líp se nám dýchá třeba o víkendu někde v lese, než v pondělí v práci, ale tak snad to uteče. Pomoc by nám s tím mohl třeba DJ Semi z Hitrádia Vysočina, srdcovka a díky ní to bude opravdu hezké.

0: jsem se koukala, ten pás toho deště míří dál k východu, jakoby na Brno to jde, ale odpoledne by měly přijít ještě bouřky, mohou být i silné, takže naprší ještě mnohem víc, snad zase taky úplně všude. Tak to prostě berme dneska takový odpočinkový deštivý den, hlavně aby byl, že jo. Za chviličku pro vás Hit Rádia Vysočina, třeba Eva Farná, tak zůstávejte s námi.
1: Hit Rádio.
2: Hit Rádio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Pelhřimovsku v Kletečné boural kamion do rozvodové skříně, projedete tam Kyvadlově. Na Jihlavsku v Arnouci tady havarovalo osobní auto, i tady se projíždí Kyvadlově. A ještě na trase z Pelhřimova na Humpolec za odbočkou na Kojčice, tady havarovalo osobní auto, i tady byste měli bez problémů projet Kyvadlově. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: zaměří na původní část nádraží. Dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice. Vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
1: Vlaky z Kladna a Kralup nad Vltavou budou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. V Mexiku zkrátili školní rok o měsíc a kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Stěžují si hlavně rodiče. Tamní ministr školství odůvodnil krok silnou vlnou veder a také konáním fotbalového šampionátu. Rodičům ale podle kritiků vládního rozhodnutí chybí čas se na novou situaci připravit. Tenistky Nikola Bartůňková a Karolína Plíšková postoupily do osmifinále turnaje v Římě. 20-letá Bartůňková senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou. Plíšková zdolala Němku Lauru Siegemundovou. Do osmifinále prošla dříve také Linda Nosková.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Tak dneska zataženo, odpoledne se začnou tvořit přehánky nebo bouřky, rozšíří se postupně na celé území a lokálně mohou být bouřky velmi silné. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 21 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Krásné a pohodové pondělí všem přeje Markéta Zušťáková na Hit Radio Vysočina za chviličku třeba.

0: Hit Rádiem Vysočina.
1: Ano, máme květen a přesně 30. května v sobotu můžete oslavit Den dětí v Jihlavě s dětskou arénou s Hit Rádiem Vysočina. Horácká aréna se totiž na jeden den promění v takový jeden velký zážitkový park. Bude se sportovat, bude se tvořit, bude se hrát divadlo, bude se tančit, třeba i bojovat, soutěžit. Nakouknout můžete i do horácké arény přímo v rámci dne otevřených dveří. No a večer je po 18. hodině připravená kapela Oči vás pobavit a pak taky premiéra seriálu Na dně. K tomu všemu tam s vámi budeme samozřejmě my, Hit Radio Vysočina, kolega Milan Řezníček a taky živé vysílání přímo z místa, tak se na vás moc těšíme.
0: Dětská arena s Hit Radiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u horácké multifunkční arény.
2: Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: co se děje na Vysočině.
1: Pátek můžete vyrazit na akci Zažít VUT. Věda a zábava na jednom místě, a to na náměstí Vežďáru nad Sázavou. Čekají vás odpoledne dechberoucí pokusy, high-tech roboti i science show, ale i spousta zajímavých přednášek s experty z oboru, soutěže a třeba i studentské kapely. To na páteční 18. hodinu vás zvu do příspěvky u Jihlavy do muzea Autíček na cestovatelskou besedu. Tady je pozvánka.
2: Ahoj, moje jméno je Igor Brezovar. Zvu vás již po třetí tento pátek, 15.5. do muzeuma Autíček v Přísedce, kde budu mít opět besedu. Tentokrát to bude jinak, bude to z Aljašky do Argentiny. Věřte mi, že opět vtipný jako pokaždé. Moc se na vás těším.
1: Tak a my se samozřejmě taky těšíme. No a ještě v neděli se v Jihlavě v Březinových sadech konají africké trhy. Přijďte ochutnat a nakoupit si voňavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších míst. A to v neděli v Jihlavě mezi 9. a 15. hodinou.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Zaspíval Ed Sheeran na Hitrádiu Vysočina, tak už je to zase tady. O víkendu se uzavře Jihlavský tunel. Úplná uzavírka tunelu je naplánovaná od pátku od 17 hodin do neděle do 16 hodin. Většinou se stává to, že když to stihnou dřív, tak to samozřejmě otevřou dřív, což by byla skvělá zpráva. Důvodem téhleté uzavírky je samozřejmě pravidelná revize a údržba toho tunelu. Plánuje rovněž výměna softwarové vybavenosti zajišťující provoz tunelu, tak abyste věděli, co se tam bude dít. No a objížďka klasicky povede přes Jihlavu, tak s tím prosím vás počítejte. Pozor na to, bude tady v Jihlavě asi velký provoz. Tady už je pro všechny řidiče a pro všechny ostatní pracanty, třeba kapela Činasky, Každý ráno.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Purple Disco Machine na Hitradiu Vysočina. Já jsem narazila na zajímavou studii, která tvrdí, že mazlení se s nejlepším kamarádem snižuje stres až o 67%. To je dost, jako. Hele, je to sice hezký, že já budu bez stresu, ale co můj manžel, až zjistí, že se mazlím s nejlepším kamarádem. Na to asi studie nemyslela, si myslím. Hele, někde stres ubyde, někde zase přibyde.
1: Hit Radio.
2: I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Plze v Mozku v Kletečné boural kamion do rozvodové skříně a stále ještě tam počítejte s komplikacemi. Na trase mezi Třebíčí a Brnem na úrovni Kožichovic budou v pravém jízdním pruhu probíhat údržbové práce, tak pozor na to. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 30.

0: Fajn. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projednává výdaje na obranu. Kabinet má představit výsledky plnění závazků vůči NATO za letošní první čtvrtletí. V souvislosti s obrannými výdaji má vláda jmenovat do funkce zmocněnce Jakuba Landovského. Informuje o tom server iDnes. Legendární pochod Praha-Prčice se blíží. Už 59. ročník se koná 16. května. Všichni vášniví pochodníci by si ale především měli dát pozor na dodržení termínu registrace. K němu nám více řekne za pořadatele Dana Horáková.
2: Elektronické registrace na pochod Praha-Prčice jako v posledních letech jsou jenom elektronické. Na místech startu to není možné a budou ukončeny 14. května před půlnocí 23.59. Do té doby je možno se registrovat.
1: Na výběr je letos celkem 21 tras. Francie hlásí první potvrzený případ hantaviru u pasažérky z výletní lodi. Dnes to uvedla francouzská ministryně zdravotnictví. Stav ženy, která byla mezi pěti evakuovanými do Francie, se podle ní v noci zhoršil. O šíření nákazy informovali už dříve i americké úřady. V NHL se dařilo našim brankářům. Jakub Dobeš i Lukáš Dostál vychytali v nedělních zápasech play-off NHL vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens se v sérii druhého kola vedou 2-1. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Dneska bude zataženo, odpoledne se začnou tvořit přehánky nebo bouřky, postupně se rozšíří na většinu území, lokálně můžou být ty bouřky i velmi silné, tak pozor na to, teploty 18 až 21 stupňů, noc by měla být s velkou oblačností a také se srážkami a teploty 7 až 4.
0: Hit Radio Vysočina.
4: S vámi na Hit Radio Vysočina stále Markéta Zušťáková, společně se mnou třeba Black Eyed Peas a taky za chviličku pozvánka.

pro všechny kutily mandraže na Hit Radio Vysočina. Tak já mám pocit, že ten víkend, co je před námi, že je tak nabitý, že bychom se museli rozpůlit, možná rozčtvrtit, abychom to všechno stihli. Třeba den otevřených dveří v náměstí nad Oslavou, to asi chceš vidět v sobotu, že jo? Gripeny, slovenský stíhačky F-16, americký vrtulníky nebo Black Hawk. Letiště se otevře v 9, letové ukázky začnou někdy před 11 hodinou. K vidění samozřejmě bude i pozemní technika, takže kluky a tatínky to určitě bude bavit.

skupina Red Hot Chili Peppers. Tak na příští víkend bude taky plno akcí. Třeba světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. A vy u toho můžete být, protože my na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina soutěžíme o lístky, takže se na to mrkněte a vyhrajte si je. Hele, bude to nabité, a to i doprovodnými akcemi dokonce. Třeba ve čtvrtek a v pátek je tam festival cyklistiky pro školy, takový jako dovednostní soutěže, vědomostní hry a tak. To bude děti bavit. V sobotu si můžete zasoutěžit na biatlonové střelnici o ceny. Čeká vás třeba airbag show předních českých freestyleových MTB a BMX jezdců. Bude tam Ester Ledecká, bude tam Martin Proko, bude tam muzika, bude tam prostě všechno. Takže příští týden je cíl jasný, světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě.

David Guetta, Alpha Vel a taky Ava Max na Hit Radio Vysočina. Dneska večer s 18. hodinou budeme potřebovat sílu nějak to pondělí rozdýchat a tak právě na Hit Radio Vysočina nabízíme Hit Radio Classic, tedy to nej z 80. 90. a milénia. Prostě taková ta muzika, co nás potěší. Takže si nás nalaďte i večer a tady upoutávka na večer. Tady je pro vás Avril Lavigne.

Mikolas a taky Ferrari na Hitradiu Vysočina. Tak máme hlášeno zde jedničky, že na kilometru 132 ve směru na Prahu stojí na silnici odstavené auto, ale podle mě to Ferrari nebude, jo? Ne, že by se třeba nemohlo porouchat, to jako klidně může, ale zase tolik jich nejezdí, no. Tak dávejte pozor na silnicích i na dálnici. Já vám přeju krásný zbytek pondělního dne a budu se těšit zase zítra v 9. Ahoj.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na silnicích Vysočiny panuje relativní klid, nehody nemáme hlášené žádné, pozor ale na odstavené vozidlo na dálnici D1 na kilometru 132 ve směru na Prahu. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Je to tady, po víkendu se nám vrací opět srdcovky, ovšem po retro víkendu, takže vlastně pokračujeme tam, kde jsme včera v 18 hodin skončili. 12 hodin 2 minuty, přeju vám taky dobrou chuť k dnešnímu obědu a my se společně opět vrátíme do doby, kdy jste museli rodiče žádat o peníze na kredit, abyste mohli napsat někomu SMSku a zároveň jste si také hráli s vašimi oblíbenými hračkami, jako například Tamagotchi. Mimochodem viděl jsem, pořád se to prodává, to je neuvěřitelný. No, tak možná dneska můžeme zavzpomínat na legendární hračky, které jste měli jako děti. Uvidíme. Každopádně, na co zavzpomínáme 100%, tak to jsou 90. Teď aktuálně No Mercy, rok 1997. Tak dobrou chuť.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Please Don't Go a 90 na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Please Don't Go, prosím nechoď. Si říkám, jak se ty partnerské vztahy občas jako mění. V pubertě to bylo prosím nechoď a teď v dospělosti je to občas prosím jdi už. 12.07, máme za sebou první srdcovku, pokračujeme s tou další. Je pondělí, jak to zvládáte v práci? Dneska? Na pohodu? A nebo máte takovýto typický pondělí? Jo, typický, dobře. Jestli se to na vás už od rána valí a je to jedna jobovka za druhou a máte pocit, že to snad už dneska ani nepřežijete, no tak možná je to tak. V tom případě je tahle srdcovka jenom pro vás. Dario G, rok 2003 a jmenuje se Ráj už je blízko. Heaven is a closer. Já mám pocit, že v pondělí to vždycky máme, všichni pocit, že už to máme za pár.

0: Posloucháte Hit Radio ve čtvrt na jedno odpoledne. Tohle byl Glenn Medeiros.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem zpěvák, který je přesný prototyp kluka z Plakátu. Jo? Ten se narodil proto, aby byl v pravíčku na dvou straně a visel ve vašem pokojíčku na zdi. Vybavíte si ještě plakáty, který jste měli ve vašem pokoji vylepený na zdi? Který to byly? Kdo byl váš hudební idol, co potom strhnul omítku ze zdi, když jste ho při stěhování odlepovali? Dejte vědět na 777-937-777, můžete psát zprávy nebo klidně posílat hlasovky. Chci vědět, jaké plakáty jste měli vylepené ve vašem dětském pokoji. Jo, schválně. Já jsem tam měl tenkrát Guano Apes a Pamela Anderson. Ta tam zůstala asi do 17. No nevadí, to už je jiný příběh.

0: umí duety. Chainsmokers, jeden skvělý mají společně s Coldplay. A tenhle je z Housy. Pátá srdcovka na Hitrádiu ve 12.22.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Ptal jsem se vás, abyste si, nebo respektive, ptal jsem se vás, jaký jste měli plakáty ve vašem dětském pokojíčku a chtěl jsem, aby se zavzpomínali. A děkuju za zprávy, které posíláte, a to včetně hlasovek.
2: Ahoj Jirko, no tak my jsme mali doma plakát Samra Isu, v době Superstar, v reálnej, teda v tej životnej veľkosti, a potom sme mali asi cez 70 plakátov z kapely Tokyo Hotel, a teda nestiahovali sme sa, ale časom sme ich zlepili. Pozdravuje Katka.
0: Dobrý, jako 70 plakátů Tokyo Hotel chápu, ale teda Samer Isa v životní velikosti, to mě trošku vyděsilo, nebudu lhát, co tady máme dál. Ahojky, já jsem spala nahoře na poschodovce, takže předpokládám taková ta palanda, že jo? A celé mé horní patro bylo vylepeno zpěvákem jménem Gil. A není nic nádherného, než se vzbudit a vidět jako svou první platonickou lásku právě jeho. Zdraví Lucie. Zajímavý. Tak říkám, co všechno ta Pamela teda na tom plakátě u ní postele viděla. No, nevadí. Poslední. Ahoj, měla jsem pod zrcadlem obrovský plakát potetovaného Robbieho Williamse s odhaleným pupíkem. A byl tam fakt dlouho. Nevím, kde skončil a doufám, že ho ještě jednou najdu. Kamča, díky moc za všechny zprávy. Tak já si říkám, tak já bych vás mohl vrátit úplně přesně do toho vašeho dětského pokoje. Je před námi srdcovka na přání. Pište mi dál na 777-937-777, jaké kapely, zpěváky nebo zpěvačky jste měli na plakátech ve vašem pokoji. Jeden vybereme a ten zahrajeme za chvíli tady na Hitrádiu. Srdcovce na přání.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.

0: Další jeden z nejlepších duetů letošního roku, Lady Gaga, Bruno Mars, 12.35, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A posloucháte srdcovky, s váma taky Jirka Pelnář a jdeme do vašeho pokojíčku. Dneska vzpomínáme na plakáty, který jste tam měli. Tohle taky hezký. Já jsem ve svém dětském pokoji měla velice zajímavou směs. Byl tam Rasmus, Tokyo Hotel, Avril Lavigne, Leoš Mareš, Spice Girls a tak různě. A brácho tam měl zase tuningový káry, který mě naštěstí nechal vždy vybrat, který se mi líbí. A na dveřích, jelikož jsme měli skleněnou výplň, kterou jsem ve 12 letech proskočila, to jsme v padaláku měli taky. Taky jsme ji rozplákali se ségrou. Tak jo, tady, tak mám památku na ruce ve formě jizvy, tak potom tam byl plakát kina na film Anaconda. Díky moc za zprávu. Další. Já jsem měla polepené všechny stěny a když to vypadalo, že začnu lepit na strop, tak jsem se vdala a všechno šlo pryč. Nejvíc pro mě ale byly Smokey a Bee Gees, jejich plakáty jsem si nechala doteď. To je krásný. Co takový nějaký tady jako fantastický přiznání. Ale tohle mě baví hodně. Já tam měl před 30 lety podepsaný plakát Dády Patrasový i s žížalou Julií. Zdravím, David. No tak Davide, to chtělo se brát jako pořádný kus odvahy. Tak jenom pro tebe teďko, na chvilku.
3: Chytila jsem na paze
0: Tak a stačí. Pojďme si dát srdcovku na přání. Říkal jsem, že vyberu jeden plakát a ten tady mám. Ahoj, já jsem měla nejoblíbenější Natálii Oreiro a bratrovi jsem přelepovala Pamelu Anderson. To je strašný. Ale zároveň je to Sofína volba. V mý pubertě obě dvě byly jako fantastický teda. No a tím pádem si dáme Natálii Oreiro, Divokýho anděla, Cambio Dolor. V češtině vyměním bolest za svobodu. To je vlastně docela trefný od holky se zlomeným srdcem, co pracuje jako služka. Tady je, na Hit Radio.

0: Vždycky bude 3/4 na 1, posloucháte Hit Radio a pondělní srdcovky.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky jsou za námi, další budou zase zítra v pravé poledne. Dneska tak opět zaznělo 6 krásných hitů a zároveň jsme vzpomínali na to, jaké jste měli plakáty ve vašem pokoji. Takhle, plakát v pokoji je jedna věc, ale když jste tam měli ještě sourozence, tak pak to byla bitva o každý kousek holé zdi. Důkazem, tady mám ještě 2 zprávy. My jsme to měli se ségrou napůl, ona Hanson, Kelly Family, já Lunatic a Chaos a nejstarší ségra Ozzyho. Nádhera. Dokonalý. Ahoj, tak já měla Nenu, Limala a Elán a na něm byl ten jazyk, znak, a když měl brácha horečky, tak se ho bál, no a máma mi ho strhla. Zdraví Jana. Ty rodiče. No jsou věci, kterým jsme jako nikdy nezapomeneme. A jsou věci, které jsou posvátné v tom pokoji. A plakáty na zdi, tak to byly jedny z nich. No, tak uvidíme, jak se my jako rodiče pochlapíme, až ty naše děti si ty plakáty budou vylepovat. Pokud se to teda vlastně ještě v 21. století dělá. Za chviličku na Hit Radio. Benson Boone a jeho Beautiful Things. V 1 hodinu zprávy a pak pokračujeme v dnešní pondělní krasové jízdě. Tak buďte s náma.

0: Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Řidiči stále pozor na dálnici D1 na kilometru 132 ve směru na Prahu. Stojí na vozovce odstavené vozidlo. S omezením počítejte taky v Moravských Budějovicích na Třebícku v ulici u Mastníka, kde se pracuje. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně.in.cz.
2: Dobré zprávy z Jihlavy.
3: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obí Jihlava. Nejlepší ceny ve městě.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv přehlc.

0: Fajnku v popolední pokračujeme dál. 13 hodin, 3 minuty, je pondělí, teď už to půjde dobře. Začínáme tu druhou kratší polovinu pracovního dne. Už máte to nejtěžší za sebou. Teď to bude opravdu jako po másle. A navíc, tento týden tady u nás na Hit Rádiu můžete vyhrát v čase mezi 12 a 15 hodinou 10 000 korun na nákup a ještě navíc k tomu prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Jak na to? To řeknu za chvíli.
1: Hit Rádio Vysočina.
0: No a k tomu přidáme další hity, který vás provedou tím druhým odpoledním dnem, ne, druhou části odpoledne. Wanted, Walks Like Rihanna právě.

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byl Damiano David a já se vás ptám, máte doma malý upíry, co vám denodenně vysávají peněženku? Jo, mít v dnešní době děti, to je drahá sranda, to je pravda. A taky na čase, aby z toho taky konečně něco káplo i vám. Tento týden opět hrajeme na Hit Radio o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile a navíc tento týden v pátek přihodím i 4 prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G pro celou vaši rodinu. Jak na to? Jak to můžete vyhrát? Je to jednoduchý, stačí, když si otevřete ve vašem telefonu SMSky, najdete nějakou vtipnou nebo bizarní zprávu, co vám poslalo vaše dítko a tuhle zprávu přihlásíte do soutěže na webu hitradio.cz. Stejně tak, jako to například udělal Honza, který zároveň dneska získává i denní výhru, což je karetní hra Sury Karty. To je taková speciální hra, kterou dal dohromady jeden odborník, psycholog na rodinné vztahy, abyste se poznali ve vaší rodině taky o trochu lépe a trávili spolu více času. Tak, a Honzovo zpráva zní, tati, mám tě rád, i když už seš starožitnost. Au, to bolí. To bolí, ale starožitnost jako lepší než vykopávka. Starožitnosti ty si člověk cení vlastně, že jo, ta je velmi drahá. Jo, může se na to člověk koukat jakýmkoliv způsobem. Každopádně tohle je tedy zpráva Honzy. Díky za to. Honza získává karetní hru Sury Karty. Zítra ráno ve snídaní šampionu uslyšíte další výherce denní výhry, což můžete být právě vy. Ale neznamená to, že pokud vyhrajete denní výhru, že už byste neměli nárok na tu finální výhru. Ne, ne. V žádném případě. Pořád i Honza je ve hře. Pokud vy s námi nehrajete, tak máte smůlu, to je velká chyba. Můžete to napravit, stačí, když půjdete na web hitradio.cz a přihlásíte se do hry. Do pátku pořád máte času dost. Naším parťákem v téhle hře je Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

Sigma, Nobody to Love, za 5 minut bude 2:30, posloucháte Hit Radio, s vámi Jirka Pelnář. Teď mi pobavila zpráva, kterou poslal Ondra a píše, ta starožitnost, což tím se vracíme k té zprávě, která byla vlastně v předchozím vstupu, kdy tento týden hrajeme o 10 000 a zároveň také o prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Tak máte posílat zprávy, co vám píšou vaše děti, jo? A dnešnímu dennímu výherci syn napsal, tati mám tě rád, i když jsi starožitnost. A Ondra na to reaguje, ta starožitnost, to je dobrý. Mě náš malej říká staříku a to mě teda docela točí, protože jsem ho měl v 25. Jemu je 16, mě 41 a fakt si jako stařík nepřipadám. Hrozně mě tím vytáčí. Nevím, po kom to má. Zdraví Ondra. No, Ondro, po kom to asi tak může mít, co? To asi víme všichni, ale na vás to říct nemůžeme nikdo. Ani já. A tak pro všechny naše partnerky, které vždycky mají pravdu a vždycky je všechno ostatní naše chyba, posílám Hugh Granta a Hayley Bennett, tenhle nádherný duet, už za chvíli tady u nás na Hit Radio. Holky, máme vás rádi.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dobrý romantiky na Hitrádiu ve 13 hodin 38 minut. Hudbu složil, slova napsal Hugh Grant, Hayley Bennett a nádherná filmová píseň, krásný romantický duet. No, i takovýhle věci umíme tady u nás na Hitrádiu. Mimochodem, máte u sebe teď mobilní telefon? Podívali jste se teď v posledních pár minutách na mobil? Jo? Je to normální. Dokázali byste si schválně tipnout, kolikrát v průměru se člověk denně podívá na mobil? Jenom tak. Jenom prostě jako, že se koukne, já nevím, třeba kolik je hodin, nebo jestli mu náhodou něco nepřišlo. Prostě jenom tak jako zkontrolujeme, kolikrát za den to asi bude. Ano, bude to velmi vysoké číslo. Tak dobře, poslouchejte. Průměrně zkontrolujeme mobil 96krát za den. 96krát se na to podíváme. Takhle, pro mě to není nějak vysoké číslo, pro mě je to dost podobný, jako když jsem doma o víkendu a chodím se dívat pravidelně do ledničky, to je úplně stejný, jestli tam náhodou není něco dobrýho k jídlu. Ale teda, jako když se nad tím člověk zamyslí, tak já si říkám, co jsme dělali, když jsme neměli ty mobilní telefony? Na co jsme se koukali? Co jsme dělali v čekárnách? Ve vlaku? Nebo jenom tak, prostě když jsme jeli MHDčkem? Nebo v práci? A zase tam nepracovalo tenkrát, ne? Co se asi tak, nevím, asi si to vygoogluju, vemu telefon a vygoogluju si, co se dělalo, když nebyly mobilní telefony. Každopádně, pokud máte mobil a posloucháte nás přes mobil, tak tedy dejte volume doprava, namačkejte si to na max do sluchátek, protože tohle vás bude bavit. Tohle je to, co v pondělí v práci odpoledne potřebujete slyšet. Dinoro a Gigi D'Agostino.

Nico Santos na Hit Radio. Je 13 hodin 46 minut. Tohle je hit, který se jmenuje Human Being, to znamená lidská bytost. No a vypadá to, že i papež je jenom člověk a tak to v životě taky nemá jednoduchý. Teď internet baví jeho historka, že mu v bance položili telefon, když se snažil změnit své údaje. Loni krátce po nástupu do úřadu volal do své americké banky, že potřebuje změnit adresu a obnovit nové telefonní číslo. Jo, že nově žije ve Vatikánu. A i když správně zodpověděl na všechny bezpečnostní otázky, tak stejně pracovnice na té infolince trvala prostě na tom, že musí osobně přijít do té banky. A když jí řekl, že nemůže, protože je ve Vatikánu, že je v úřadě a že je papež, no tak mu položila telefon s tím, že na podobné srandičky prostě nemá čas. To jako chcete. Já nevím, ta holka v té Americe, co si asi teďko říká, no, že až jednou zaklepe na nebeskou bránu, tak snad tam

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Divoký byl a síť. Tady u nás na Hit Rádiu 13 hodin 59 minut. Za chviličku nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 ve směru na Brno se připravte na omezení mezi kilometry 105 a 119 je uzavřený levý pruh a pravým pruhem neprojedete mezi kilometry 155 až 157. Pracují tam silničáři. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pozor, pozor, do H plus M právě přijíždí mimořádná 25% sleva na plastová okna s trojsklem. Najdete nás Třebíč, Soukupova 3, Jihlava třída legionářů 1 nebo na www.ham.cz. H plus M, to jsou kvalitní PVC.
7: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obi Jihlava, nejlepší ceny ve městě.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Reformu péče o ohrožené děti chystá rezort práce a sociálních věcí. Plánuje vznik úřadu pro rodinu a ochranu dětí. Postup sociálních pracovníků po republice by se měl sladit. Podpořil by je měli také psychologové a právníci. Nový úřad by mohl začít fungovat do 4 let. Ředitelství silnic a dálnic se potýká s novým problémem. Řidiči do kontejnerů kolem dálnic vyhazují nejen běžný odpad, ale také nebezpečné věci, popisuje mluvčí organizace Jan Riedl.
10: V poslední době, speciálně letos na jaře, se začaly v kontejnerech objevovat použité akumulátory ze zahradní techniky. To je věc, která nám přináší poměrně dost velký problém, protože tyto akumulátory se bohužel stávají zdrojem požárů a výbuchů.
9: Například na odpočívce Střechov na dálnici D1 se objevily i akumulátory, které později způsobily požár na skládce. Včelstva přečkala letošní zimu výrazně lépe než loni. Jejich úhyny klesly na 11%, což odpovídá běžné úrovni. Předchozí zimní období 2024-25 nepřežila zhruba čtvrtina včelstev. Nejčastěji v Praze, Libereckém a Ústeckém kraji. Tentokrát se dostali mezi lokality s nejnižší ztrátou. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Pátek se uzavře Jihlavský tunel. Čeká ho pravidelná údržba. Řidiči musí počítat s objížďkami přes město. Tunel se uzavře 17 hodin. Nejpozději by se měl otevřít v neděli ve 4

0: Luis Capaldi na Hit Rádiu a jeho nádherný hlas. Taky vás baví, jak zpívá? Já se přiznám, že kdybych chytil někdy zlatou rybičku, tak první přání, který by bylo, tak by bylo, že bych chtěl umět zpívat jako on. Prostě nádhera. Krásný, Luis Capaldi, právě teď, za chviličku, také dáma s neuvěřitelným hlasem, a to Anastasia.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak, a teď jdeme na náš oblíbený pořad, který máme vždy po druhé hodině odpolední. Pravda nebo bullshit? Dneska tady mám velmi zajímavý průzkum a pokud jste manželé nebo ve svazku manželským, tak konečně do toho budete moct mluvit. Možná, že některé zprávy budete muset psát anonymně, protože to možná jako poprvé řeknete nahlas. Každopádně mám tady průzkum, že 73% Čechů a Češek tvrdí, že nejméně oblíbený člen rodiny je tchyně. 73%, a není to málo? Si říkám na první dobrou. No uvidíme. 777-937-777 je telefonní číslo sem ke mně do studia na WhatsApp Hit Rádia. Můžete posílat zprávy, posílejte hlasovky. Jak to máte vy doma? Máte štěstí, vyhráli jste jackpot a máte tchyni, která je úplně v pohodě? A nebo patříte mezi těch 73%? A nebo je to podstatně vyšší číslo? Dneska to zkusíme tady rozlousknout v našem pořadu Pravda nebo bullshit. Tak jsem zvědavej, dáme si Anastasiu a pak na to vítem. 777 937 777.

0: Kesha TikTok na Hit Rádiu, za 10 minut bude 2:30.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 73% Čechů a Češek tvrdí, že tchyně je nejméně oblíbený člen rodiny. Je to pravda nebo ne? Na to se dneska snažíme přijít. Díky moc za všechny ty zprávy. Mě baví, že takhle jako odpoledne na Hit Rádiu společně s váma, že si to můžeme říct normálně v pohodě na rovinu, jo, bez obalu, bez servítek, jak se říká, tak pojďme na to. Simča píše, manžela mám milionového, ale jeho matka na zabití. Bohužel on má stejný názor, takže pokud možno, nevidět. 5x ročně stačí. Ahoj, tak já jsem asi vyhrála jackpot, protože mám tu nejlepší tchýni na světě, je to vlastně moje druhá maminka, zdraví Zlatka, no tak výjimka potvrzuje pravidlo. Další zpráva. Ahoj, tak já určitě patřím k těm, co jackpot nevyhráli. Moje tchýně je prototyp křížence komunistické učitelky s estébáckým fízlem. Nedávám jí a to ani ze slušnosti. Zdraví Petr. OK, Hanka. Ta píše, ahoj, no já potřebuju poradit, prosím, jak s tchýní žít a nezabít jí. Díky moc. To bude těžký, jestli máte někdo nějakou radu, klidně jsem s ní. 777-937-777 je číslo na WhatsApp Hit Rádia. No a tohle taky zajímavá zpráva od Adély. Není tchýně jako tchýně. Ta moje aktuální řekla, ať přijdu, až se s jejím synem rozejdu. Viděla jsem jí jen jednou, alespoň mám klid. Ale jednou mi zákazník vysvětloval, že jsou tři druhy tchýní. Ta první, té se říká paní máma, to je ta hodná. Ta druhá, to je tchýně, tedy tchoř a svině. A ta třetí je tchýča. A jak je to u vás doma? Dejte vědět, 777 937 777.

0: 20 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: 73% Čechů a Češek tedy tvrdí, že tchyně je nejméně oblíbený člen rodiny a my to tady dneska tedy rozlouskneme, jestli to je pravda nebo ne. Upřímně, podle všech těch zpráv, co mi píšete, tak to vypadá, že tady se vědci sekli, že je to v Česku tedy mnohem vyšší číslo než těch 73%. Co je ale zajímavé, co jsem vyčetl z vašich zpráv, tak je to, že jsou to spíše ženy, které nevychází se svou tchyní, než muži. A asi je to jako pravda. Z toho pohledu, že když ta maminka toho syna vlastně jako kouká na tu novou, která ho odvádí z domova a od ní, tak to s tou snachou prostě jako nemá hned od začátku postavený na pevných, skálopevných základech, ten jejich vztah. A zase obráceně, když ten kluk prostě jako přijde domů, tak si jako velmi často rozumí s tou maminkou. Jo. A možná, že tady jako Honza, který napsal SMSku, kterou já vybírám jako za úplně teda jako nejlepší, která by to mohla dneska uzavřít, tak Honza píše, a to je možná jako zajímavý způsob, teda jak na to, vycházet z tchýní. Nejlepší je mít za tchýni milenku, takže vlastně super. Čau, zdraví Honza. Takže Honza je gurmán a taky trochu dobrodruh. Děkujeme.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 14 hodin 37 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byla Sia s hitem Gimme Love, psáno Gimme Love. Jestli potřebujete nějaký love, než vám přijde výplata, tak posloucháte správný rádio. Ano, dneska je 11. května, takže do výplaty nám zbývá ještě pár dní. A pokud jste na tom se stavem účtu stejně tak jako já, takhle pár dní před výplatou, to znamená, že když byste se šli projít kolem rybníku na procházku, tak vám labutě budou sami od sebe házet chleba, tak je důležitý, abyste s náma hráli každý den mezi 12. a 15. protože tento týden tady pro vás mám 10 000 na nákup a k tomu navíc ještě prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Do hry si můžete přihlásit na webu hitradio.cz. To se odehrává vždy v čase mezi 12. a 15. Co se děje potom? Tak to ví Bůh. A taky naše odpolední show, která už je připravená na startu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Teda řekneme vám, ten prodloužený víkend, ten byl úplně parádní. Jak jste si ho užili a nezapomněli jste na maminky, klidně nám dejte vědět.
3: Ano, jsme na WhatsAppu 725 44 38 37. Také mrkneme na akce, které byly, k některým se prostě musíme vrátit. A nezapomeneme i na ty, které nás čekají tady u nás na Vysočině.
2: Těšíme se na vás.
1: Dej si tu nejlepší náladu na Vysočině. Odpolední show

0: David Guetta, Tones and I a taky Teddy Swims s hitem Gone, Gone, Gone. Je 14 hodin 45 minut. Teddy Swims, nádherný hlas. Mimochodem, asi byste jako na první pohled do něj neřekli, kdybyste ho potkali, že začínal stejně například jako Katy Perry v kostelním sboru. Jo? Každopádně proslavil se na YouTube, kdy zpíval cover verze hitů od Michaela Jacksona, Louise Capaldiho nebo Amy Winehouse. Pokud jste nikdy neviděli, doporučuju, to si poslechněte, stojí to za to. A říkám to jenom kvůli tomu, že jestli vás prostě jako štve, že až přijdete domů z práce a uvidíte vaše děti, jak zase budou natáčet nějaký možná pro vás úplně nesmyslný video na YouTube, tak možná, že to třeba jako má smysl a kdo ví, třeba se jednou taky proslaví, stejně jako Teddy Swims právě díky YouTube. Kdo ví, budeme v tom držet palce. Na Hit Rádiu do 15. hodiny Coldplay, taky Alan Walker. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra v pravé poledne, kdy si dáme opět pořádnou porci srdcovek a vy si užívejte dál dnešní den s Hit Rádiem od 15. hodin i ve společnosti naší odpolední show.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Havlíčkobrodsku pozor na silnici 3. třídy u obce Termesivy, kde havarovalo osobní auto, ale s opatrností tudy projedete kyvadlově a žádné další výrazné potíže aktuálně hlášené nemáme. Kdybyste ale o něčem věděli, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně In se špičkovými spotřebiči Siemens Studioline. Kuchyně.in.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
4: Odpoledne v 15 hodin přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy. Zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci se stal Jakub Landovský. Premiér Andrej Babiš to oznámil na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Slibuje si od něj naplnění cílů vůči NATO, tedy vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Soud na Slovensku zahájil líčení ve sledované kauze. Ta se týká podezření z vytvoření zločinecké skupiny v policii a z ovlivňování vyšetřování za úplatky. Už dopoledne ale soudní senát proces odročil na začátek června. Důvodem je návrh obhajoby na spojení obžaloby v tomto případu zvaném očistec s jinou kauzou. Informovala o tom slovenská média. V Mexiku zkrátili školní rok o měsíc a kritika na sebe nenechala dlouho čekat. Stěžují si hlavně rodiče. Tamní ministr školství odůvodnil krok silnou vlnou veder a také konáním fotbalového šampionátu. Rodičům ale podle kritiků vládního rozhodnutí chybí čas se na novou situaci připravit. No a Spenglerův pohár v Davosu se letos obejde bez českého týmu. Pořadatelé zveřejnili posledního účastníka, kterým se stal finský Ilves Tampere. Po 11 letech se tak v odehraném ročníku turnaje nepředstaví extraligový zástupce. Loni hrála Spenglerův pohár Sparta. Naposledy chyběl tým z Česka v roce 2015.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině nám místy bouří. Varování před silnými bouřkami bude platit až do 3 hodiny ráno. Po celém kraji se také budou objevovat přehánky nebo déšť, lokálně i intenzivní, a to hlavně večer. A teploty z maximálních 21 klesnou noci na 9 až 6.
2: Hit Radio Vysočina.
6: Tady koukám na tu meteo mapu a opravdu lehká bouřka už Járu nad Sázavou, ta se tak postupně přesouvá na sever. Další bouřka, ale už mimo Vysočinu, třeba na Táborsku, Benešovsku, tak to okolo nás krouží. No tak uvidíme, co z toho vznikne. Každopádně přejeme hezké odpoledne. Mára a Market po 15. hodině a tady už Ed Sheeran.

0: 9. května, troufám si tvrdit, to můžeme podepsat. Ano, dětská arena s Hitrádiem Vysočina, to je opravdu mega velký den dětí v srdci Vysočiny, tedy v Jihlavě u Horácké multifunkční arény v ulici Tolstého, která bude kompletně uzavřena a tam se to bude hemžit vším možným.
1: Tam si vyzkoušíte klidně hokej, fotbal, baseball, prolezete vojenskou techniku, mrknete na závodní motorky, dáte si něco dobrýho, děti se mezi tím ztratí v nafukovacím ráji a upřímně, možná tam zmizí i někteří tatínci, no, tak uvidíme. Každopádně já si říkám, že když se řekne den dětí, tak si většina z nás třeba vybaví nějaký ten balónek ale párek a párek v rohlíku, ale tohle bude prostě úplně jiná liga, bude to vlastně největší rodinná oslava na Vysočině.
0: Ale párek v rohlíku je dobrý.
1: A bude tam?
0: Nejsem si jistý, doufám, že ano, jako přál bych si to.
1: No, ale jídlo tam rozhodně bude. A
0: párek v rohlíku a nějaký cukrovinky, to musí být. No, je tam toho naplánovaného mraky, tak vzhůru, pokud byste chtěli vidět ten program na web Horácké multifunkční arény, případně se přidejte do Události na Facebooku, jednoduše najděte Dětská arena s Hitrádiem Vysočina, případně hledejte na našem webu.
1: A já ještě dodám, že nejlepší na tom všem je, že to je zdarma.
0: Tak 30.5. si napište do kalendáře.
2: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 13:00 u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: co se děje na Vysočině.
1: V pátek si určitě nenechte ujít veletrh vědy, techniky a zábavy ve Žďáru nad Sázavou na náměstí, odkud pro vás budeme vysílat i živě. Vyrazit můžete i na besedu s cestovatelem Igorem Brzovarem na zámek Příseka u Jihlavy, no a v neděli si pak můžete nakoupit a ochutnat exotické ovoce na afrických trzích v Jihlavě, které se konají v amfiteátru Jihlava.
2: Ano, v pátek VUT Brno ve Žďáru nad Sázavou, na to se moc těšíme. Další akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio. Hit Radio.

0: skupina Jelen, Touha a pláč na Hit Rádiu Vysočina. Ta touha byla, pláč přichází, i když už utíráme slzy pondělní odpoledne, touha byla jako víkendová záležitost.
1: Já myslím, že pláč myslíš jako z nebe, že bude pršet.
0: To taky přijde, to přijde, někde už to přišlo, někde to přijde zase o trochu víc, se k ním dostáváme jako k počasí, které nás čeká, tak meteorologové až do nějaké půlnoci, do třetí hodiny raní hlásí výstrahu před silnými bouřkami, vydatným deštěm. Tak bacha na to, i tady u nás na Vysočině. A pak přijde ochlazení.
1: No protože přijde kdo? Přijdou trojice zmrzlých mužů, nebo jak se jim říká?
0: Ano.
1: Jo?
0: Ano.
1: Pankrát, Servác a Bonifác. A pánové, dostojí svým jménům a svému období, protože na Pankráce v maximech naměříme 9 až 12 stupňů, takže dneska ještě 22, zítra už jenom 12, tak to bude zase pěkný skok. V noci hrozí přízemní mrazíky, ano, to se říká, že může ještě v tu dobu hrozit, takže kytičky uklidit. Středa na Serváce naměříme do 14, no a na Bonifáce meteorologové předpovídají teploty do 16 stupňů.
0: A nepřichází tam pak nějaký oteplení taky?
1: No, já jsem se koukala, no. Ale v pátek už je tam zase jenom 15 stupňů. A
0: to je v dobrý.
1: A tak,
0: to
1: no, takže zatím jako takový 20-stupňový teploty, jak jsme teď byli zvyklí, tak zatím ne, no.
0: Hele, ale na rovinu, ať nejsme z toho počasí tak jako smutný.
1: Nejsem,
0: sám
1: ne.
0: Sebe jsem překvapil o víkendu v pátek a říkal jsem si, to je pěkný jaro.
1: Jo, jako, že ti bylo dobře, jo.
0: Není vedro,
1: jo, jo.
0: Všechno to hezky kvete, jako někam to zaklepat, nezakřiknout to,
1: no.
0: Letos se to jako daří.
1: Jo, ten květen je fakt vydařený, krásný květen. Tak. A ani tady tyhle ty tři mužíci nám to nepokazejí.
0: Přesně. No tak vám posíláme taky trochu toho pozitivna, ať vám to v práci, případně nějaký ty povinnosti rychle utíkají od ruky. A tady už Daniel Potter.

0: minut k tomu, kdo si ještě k tomu prodlouženému víkendu vzal volno, takhle v pondělí. Je tady někdo takový s námi? No tady ne v tuhle chvíli, ale ptáme se vás. Klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp 725 44 38 37. My se shodneme na tom, že ten víkend prodloužený, ty dva prodloužený víkendy, to byla paráda, viď?
1: Byla to paráda a chápeme, že to možná dneska bude hodně z vás právě bolet, tak já bych se nedivila, kdybyste to nedali a vzali si ještě jeden den volna k tomu navíc. Plno z nás má taky pomalý rozjezd a manžel mi psal hned po ránu, že ho to teda trošku bolí po těch třech dnech volna, tak jsme se vzájemně po zprávách jako dodávali jsme si energii a sílu, že to teda zvládneme, že se znovu dostaneme do toho tempa a bude to super.
0: A je to super.
1: Je to super, hele, teď už máš kolik je? No 3/4 na 4 pomalu, no tak to už je plno lidí zase doma, takže...
0: To říkej těm, kterým teď před chvilkou startovala odpolední.
1: To zvládnete, hlavně laďte u toho Hytrádia Vysočina, my vám s Márou dožil, vlejeme energii a sílu do toho pracovního odpoledne.
0: Prosím vás, hlavně až vám to utíká, jo, takhle to pondělí, pokud vás i čeká noční. A za chvilku One Republic nebo Rose a Bruno Mars.
2: Hit Radio.

One Republic na Hit Rádiu Vysočina. Za chvilku 16. hodina, blíží se další aktuální zprávy, taky mrkneme na silnice. Zuzka ví, kde se co děje, a tady už Kejnen.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 mezi kilometry 127,5 a 126 ve směru na Prahu pracují v pruhu pro pomalá vozidla cestáři a na trase do Brna pozor na ně mezi kilometry 105 až 119. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Největší sucho bylo v Česku minulý týden, nicméně deště svlažily pouze část Čech. I proto zůstává na třetině území nejhorší stupeň sucha. Patří sem Vysočina, značná část jižních Čech, Moravskoslezského a Zlínského kraje a také Pardubicko a Olomoucko. Maximální ceny pohonných hmot v Česku ve srovnání s dneškem klesnou. Za litr benzínu zítra zaplatíme 44 korun. Nejvyšší cena nafty pak budou stanice moci prodávat maximálně za 42 korun a 80 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes zveřejnilo Ministerstvo financí. Kraj Vysočina plánuje vybudovat centrální prádelnu při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů korun. Podle hejtmana Vysočiny Martina Kukly by bylo optimální, kdyby stavba stála do 3 let.
8: Mi to nedává smysl, že to tady vozíme tam a zpátky, čekáme na to, když to budeme prát na jednom místě, prádlo budeme mít stejný, budeme mít zásob prádla, tak musíme ekonomicky ušetřit. Takže to je ekonomika, je to zdravý rozum, aby jsme to nevozili přes celou republiku a hlavně nebyli na někom závislí.
7: Prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. V NHL se dařilo našim brankářům. Jakub Dobeš i Lukáš Dostal vychytali v zápasech playoff NHL vítězství. Dobeš dovedl Montreal k výhře nad Buffalem 6-2 a Canadiens v sérii druhého kola vedou 2-1. Hokejisté Anaheimu s Dostálem v brance porazili Vegas 4-3 a srovnali sérii na 2-2.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Na Vysočině bude zítra převážně oblačno, občas i zataženo a budou se vyskytovat lokální přehánky. Teploty se dostanou na 9 až 12 stupňů.
5: Hit Rádio Vysočina.
10: No my tady sledujeme z market ten meteoradar, protože dneska meteorologové varují před silnými bouřkami. Aktuálně bouřka u Humpolce.

0: Milky Chance. Na Hit Rádiu Vysočina Stolen Dance, 16 hodin, 10 minut k tomu, takový je aktuální čas. Otázka na dámy. Dámy, jak to máte, když máte takový nějaký horší, smutnější období? Říká se tomu taky i třeba deprese. Tak jak to zaháníte, tu depresi? Jdete si koupit něco hezkého na sebe? Nebo třeba si dáte něco dobrýho k večeři? To by mě zajímalo, jak to řešíte takhle ve velkým. Protože Markéta většinou mám pocit, že vezme kartu manžela a vyrazí na nákupy.
1: Není to pravda.
0: Ne, ale
1: protestuji.
0: Minulý týden jsem si všiml, stále mi Markéta ukazovala něco hezkého, co má novýho. Posledně to byly brejle.
1: No, koupila jsem si dvoje stejný, tak si manžel ťukal na čelo, jako proč si kupuju dvoje stejný brejle. Jenže mě moc dlouho nevydrží, že jo? Já je buď ztratím, nebo rozšlápnu, nebo si s nima něco udělám. A tyhle mi fakt sedí, baví mě ten tvar, tak jsem si radši koupila hned dvoje stejný. A já myslím, že to má hodně holek podobně, ale hlavně, když si koupíte ty něco novýho, tak to ale tam nekončí, že jo, většinou.
0: Nekončí to.
1: To potřebuješ k tomu ještě právě doladit tu kabelku, aha, potřebuješ k tomu doladit ty boty, že jo.
0: Mhm. No, takhle my, pánové, to známe z té druhé stránky, jak to tam vyskakuje na tom účtu. Jako.
1: Já jsem Markovi tady ukazovala, říkám, hele, dívej, měla jsem z nich radost, těch brýlí, říkám, podívej, Máro, jaký mám nový brýle. A Marek se na mě tak dívá a říká, prostě ty jsou úplně stejný, jako co sněla minule. A říkám, nejsou stejný, mají o něco tmavší sklíčka.
0: Ale ty to máš jak
1: v detailech
0: ten,
1: je prostě ta krása.
0: To máš jak ten Bohouš z toho Kurva Huši tak. Víš?
1: Nevím, co měl Bohouš.
0: No Bohuš si tam přece šel koupit tenkrát oblek, ne? Jeden se mu líbil a koupil si rovnou 3 nebo 4.
1: A nebo ten z comebacku, že jo? Ten, co tam hraje toho tátu, tak ten si kupuje furt stejný saka. No. Ve stejný barvě. Ale říká, ne, tohle byla voříšková barva. A tam to čokoládová.
0: Nejseš v tomhle třeba muž?
1: No já si myslím, že jsem v minulém životě byla muž, že jsem měla jako ty gule.
0: A teď jsi jako za trest nebo za odměnu žena?
1: A já si ženu užívám, mě to baví. To mám za odměnu.
0: Skupina Krištof právě teď.

0: Rehab na Hit Rádiu Vysočina krátce po čtvrt na pět. Já mám byt nad fotbalovým stadionem v Jihlavě. Včera tak jako chilluju večer, otevřený okna, jenom neskutečnej randál.
1: Jo.
0: A Ivče říká, dali gol. A já, dali? A ona, nevím, ale je to slyšet.
1: A tak to byl ten jediný gol, který přesně dali. Ale hlavní je, důležité, že tenhle gol je přivedl k tomu prvnímu jarnímu vítězství. Fotbalista FC Vysočina prej až po půl roce zvítězili. To už museli mít nervy úplně na dranc. A taky bojovali o naději vlastně na záchranu šance Národní ligy a o přízeň fanoušků. A ty jsi minule byl na fotbale, já jsem ti to tentokrát zakázala, že oni prohráli. Jsi říká, ne Marku, ty už tam nechoď, vidíš?
0: Nebyl jsem.
1: No a je to doma.
0: Ale to bylo,
1: ne,
0: to,
1: nemůžeš za to určitě.
0: To byl takový randál, že tam museli normálně párky lítat vzduchem, si myslím.
1: Já si taky myslím, to musela být obří radost.
0: No tak velká gratulace a pokračujeme dál, fotbalistům posíláme další ty za chvilku.

0: Francouzská elektronická hudební dvojice, parádní záležitost. Ale byl rok 2001, One More Time. Já si stále slibuju, že si Daft Punk seženu a pořídím na vinilu. Hlavně tedy jejich skvělé album z roku 2013, kde jsou hity jako Get Lucky a tak dále a tak dále. To je topový album, to doporučuji, parádní klubová záležitost. No a pokud byste si takovýhle hity chtěli užívat dál, a měli jsme retro víkend, tam jsme si je taky užívali, tak i vzpomínáme na ten prodloužený víkend, který u nás byl v rytmu 80. a 90. a milénia. Tak dneska zase návrat po 18. hodině až do 21. hodině Hit Radio Classic a právě bude nabité těmi největšími hity, jako například Daft Punk a jejich legendární záležitost One More Time. No ale teď zpátky do českých luhů a hájů, do modernějších záležitostí, další krásný počin, který už rotuje napříč rádiama celou Českou republikou, je to parádní dvojitá záležitost Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si? Na co vzpomínáš ty, Marké?
1: No na ten krásný prodloužený víkend, co byl. Tak si můžeme společně zavzpomínat teď.
0: Vzpomenete si.
2: Tohle vám hrajeme nově.

0: to je dávka energie před 4:45. A co bude taky dávka energie, tak vlastně blíží se nám opět světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě. 21. až 24. května. Pokud jste si ještě neulovili lístky, což doporučuju na oficiálním webu mtbnmnm.com, tak můžete taky zabrousit na náš Facebook a Instagram, tam soutěžíme právě o volňásky, tak vzhůru se klidně zapojit do té soutěže, protože ten program na místě nebude jenom o kolech, ten je velmi nabitý.
1: Začíná se vlastně ve čtvrtek, už to odstartuje festival cyklistiky pro školy. A co nás ještě čeká? Celkem 8 závodů, talk show, autogramiády, workshopy, spousta dalších aktivit. Na Svěťák dorazí i Eva Adamčiková se svojí sbírkou olympijských medailí a řada dalších osobností, které tam budete moci potkat.
0: Nové Město na Moravě prostě bude zase praskat.
1: Bude žít
0: ve švech.
1: Pustý.
0: My posíláme další ty za chvilku Alvar Soler nebo Alex Hepburn.

Álvaro Soler, to je skoro až letní záležitost na Hit Rádiu Vysočina za 7 minut 17 hodin a připomínám, že i dnes proběhne náš rádiový biják. Dnes hrajeme o dva lupeny do multiky na Cinestar ve čtvrtek. To nějak neklaplo, tak uvidíme jak dnes. Tak kdo byste chtěl vyrazit do kina úplně gratis, držím pěsti, připravujte telefony. A tady už Fort Minor.

0: Abrakadabra, jakýmsi kouzlem jsme se dopracovali do pondělní 17. hodiny, hned je to pozitivnější. Zuzka přináší aktuální zprávy a začínáme pohledem na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 155 až 157 na Brno stále probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Každá kuchyně má svůj vlastní příběh. Napišme společně ten váš. Studio Kuchyně IN se špičkovými spotřebiči Siemens Studio Line. Kuchyně IN.cz.

0: Cement 25 kg za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obihlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Řemeslníci budou moci dobrovolně skládat mistrovskou zkoušku. Jejich zavedení dnes schválila vláda. Zkouška umožní řemeslníkům získat oficiální ověření o vykonávání praxe na nejvyšší úrovni. Řemeslné cechy naznačují, že zájem o složení zkoušky by mohl být velký. Kabinet pak bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon, který dnes podepsal prezident Petr Pavel. Reaguje na rostoucí ceny, které se začaly zvyšovat v důsledku blízkovýchodního konfliktu. Už příští týden si budete moci v třebíčské nemocnici nechat zkontrolovat znaménka. Podrobnosti má mluvčí Jitka Mácová.
4: Vyšetření proběhne v pondělí 18. května v kožní ambulanci v budově M1. A to od 8 do půl 12. a od 12 do 14 hodin. Objednat se můžete na telefonním čísle 568 809 613.
3: Podrobnosti najdete na webu Nemocnice Třebíč. Odbory trvají na zastropování důchodové věku na 65 letech. Nesouhlasí s tím, aby se penze náročných profesí řešila spořením zaměstnavatelů. Za práci v riziku žádají dřívější důchod od státu. Právě o těchto tématech dnes jedná tripartita.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen

0: zalupený do multiky na Sinestar. Dneska hrajeme a zdravím opět Hanku z Košetic. Hani, hezké odpoledne ještě jednou, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A zdravím na Pelhřimovskou, mám tady meteomapu a vidím, že u Pacova teda jako řádná bouřka tam směřuje na Pacovsko, tak možná dorazí i k vám. A ty jsi mi hlásila, že už tam okolo vás se to točí, ty bouřky, viď?
1: Jo, jo, a už dokonce i prší.
0: Už dokonce i prší. Vytoužený déšť, máš to taky tak?
1: Jo, přesně tak.
0: už bylo potřeba to zalít. No, tak hele, pojďme se před tím deštěm, před tou bouřkou schovat do kina. Jsi připravená na dnešní ukázku?
1: No jasně.
0: Tady to je.
2: Počkej. Jako... Prostě to já, no počkej.
0: Tak, ukázka dlouhá. Z jakýho filmu to bylo?
1: Vůbec netuším.
0: 23 sekund. A někdo žádá, ať počká, ten mu odpovídá, že čeká.
1: Čekám na nápad, ale nic mě nenapadá.
0: Čekáš na nápad.
1: Fakt mě nic nenapadá, vůbec netuším.
0: Vůbec netušíš, máš tam někoho, s kým by ses mohla poradit?
1: No mám tady babičku, mám tady manžela, mám tady psa, nikdo neví.
0: Jo. No, tak zkuste něco vystřelit aspoň, společnými tak silami.
1: Já řeknu třeba u mě dobrý.
0: Tebe dobrý, a jak je to u tebe?
1: No, teď zrovna moc dobrý, ne, když nevím.
0: Dobře, pojďme se podívat, jestli teda film u mě dobrý. A Hani, bohužel, mrzí mě to, to bylo opravdu mimo. Byl to film Jedna ruka netleská.
1: Jo, tak to jsem nikdy neviděla.
0: Nikdy neviděla, ale to teda jako doporučuji. Doporučuji, sranda, legrace. Ani no, každopádně nezbývá mi nic, než nerozdat ty dva lístky a děkujeme za hru, snad někdy příště, no. Měj se krásně.
1: Tak jo.
0: Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: No tak dneska bez lístku, mrzí mě to, ale uvidíme, jak zítra je o co hrát, protože zítra hrajeme o 3 lupeny do multiky na Sinestar. Opět po 17. hodině.
3: Piják, Hit Rádia Vysočina.

Hit Rádiu Vysočina přejeme pohodové pondělní odpoledne a sledujeme bousky, tedy naplnila se ta výstraha meteorologů. Takový masivní pás bouřek, který jde od Telče přes Olšany, Brtnici, Měřín, Pavlov, Nové Veselí až ke Žďáru nad Sázavou, celou takovouhle velkou dlouhou řadou, takovým pásmem. A další bouřka samozřejmě ještě stále na Pacovsku. No tak bouřek bude i nadále přibývat, ta výstraha v platnosti až do dnešní půlnoci, co se týká Vysočiny, tak buďte na sebe a na svoje věci opatrní. Za chvilku poetika

0: Zlepší si náladu.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Klasika na Hitrádiu Vysočina krátce po půl šesté. Točník, Kunětická hora, Švihov, Hluboká nad Vltavou, Veveří, Hradec nad Moravicí, Bouzov a Bezděz. To jsou místa, kde opět letos proběhne festival Hrady.cz a aktuálně do tohoto čtvrtku poslední levné lístky za ceny již od 1100 korun. Takže pokud chcete vidět zpěváky a kapely jako Dana Landu, Miraj, Rybičky 48, MiG 21, Harley, Trautenberg, Vypsaná fixa, Tomáš Klus, Xindl X a spoustu dalších, tak vzhůru na to zakoupit lupeny zbývá jen pár dní. Od druhé půlky května půjde cena zase nahoru. Takže ty poslední levné lupeny na Hrady.cz kupujte jednoduše na hrady.cz/vstupenky. No už se na to těšíme a tady Shakira. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Cyrus na Hitrádiu Vysočina, no tak bousky slibované postupují přes celou Vysočinu. Teď jedna vydatná přešla i přes Jihlavu, bylo to i s menšíma krupkama, tak doufejme, že se z toho nikde nevykumulují nějaké velké kroupy, to bychom nechtěli. Bousky nadále monitorujeme, pokud byste dneska chtěli krom bouřek něco jiného a třeba i něco slavit, tak dneska je den sněz, co chceš. Celý výmy. Já to mám celoročně. Má celoroční záležitost příjemná. Ať svítí sluníčko nebo jsou bouřky, to je úplně jedno. Za chvilku Fergie nebo Damiano David. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Rádiu Vysočina za 8 minut, 18 hodin. Mare Grande se loučí, mějte se krásně, užívejte pondělního podvečera. No a zase zítra B3 odpo z Markéce, budeme těšit. Tady už Ready Kirken.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále opatrně na D1 na 130. kilometru směrem na Brno, stojí tam poruchaná dodávka, tak tam raději nohu z plynu, ať do ní někdo nevletí. Šťastnou cestu a případně vaše dopravní info nám posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Cement 25 kilo za 114 korun a zahradnický substrát 70 litrů za 179 korun. Obíhlava, nejlepší ceny ve městě.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Denková. V následujících dnech se výrazně ochladí, zítra může na horách dokonce sněžit. Změna počasí nastává s příchodem tzv. Ledových mužů, Pankráce, Serváce a Bonifáce. Pokračuje meteorolog Miloš Dvořák.
5: Ledoví muži patří mezi takovou takzvanou singularitu, to je, že pravidelně se opakují odchylky v počasí. Ne vždycky samozřejmě se trefíme do přesných datumů Pankráce, Serváce, Bonifáce, ale v blízkosti těchto datumů se stává, že právě od severu, severozápadu pronikne do střední Evropy studený vzduch.
4: Nejchladněji bude pravděpodobně na Serváce, tedy ve středu ráno. Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat ceny benzínu a nafty, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který dnes podepsal prezident Petr Pavel. Zákon má vstoupit v účinnost vyhlášením ve sbírce zákonů. Odbory trvají na zastropování důchodového věku na 65 letech. Nesouhlasí s tím, aby se penze náročných profesí řešila spořením zaměstnavatelů. Za práci v riziku žádají dřívější důchod od státu. O důchodovém věku a penzích náročných profesí jedná dnes tripartita. Čínské ministerstvo zahraničí potvrdilo návštěvu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně. Začne tento týden ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kusový hliník 40 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: A jak už zaznělo, bude zataženo na většině území déšť a ojediněle silné bouřky, postupně lokální přehánky v polohách nad 1000 metrů sněhové. Nejnižší ranní teploty 9 až 4 stupně, na západě Čech jen kolem 2 stupňů. No a zítřejší den větrný a chladný. Vítr bude studený, foukat má od severozápadu, oblačnost proměnlivá a maxima jen 9 až 12 stupňů, na horách kolem 2.
7: Hlavíte Hit Radio, 18. odbyla, znamená to, že startujeme hudební speciál Hit Radio Classic, ty největší hity minulosti. Michal Pospíchal s vámi, dobrý večer. Hit

Don McLean, hodně na pohodu jsme otevřeli pondělní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Celý prodloužený víkend byl na Hit Radio ve znamení retra, hráli jsme vám to nejlepší z našeho hudebního archivu a stejně tak to děláme taky každý všední den po 18. hodině. Tak si pojďme dát další pořádnou dávku nostalgie, budeme vzpomínat na ty největší hity 80., 90. a milénia. Pomůže nám s tím i partička French Affair na Hit Radio. Teď hrajeme Comme si, Comme ça.

0: Taky takhle zní pondělí. I wanna be with you. A naprostá hudební senzace Fun Factory. Když s tohle písničkou v roce 1995 přišli, doslova zbourali hitparády po celém světě, dodnes je to prakticky neodmyslitelná součást retro diskoték a nejrůznějších oldies party. Na Hit Radio tenhle rozjetý vlak nezastavujeme. Už za chvíli jsme zpátky i s Michaelem Jacksonem nebo Sabrinou. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Sladké malé cosi, to zpívala česká skupina Support Lesbians, Sweet Little Something jsme připomínali na Hitrádiu. V rámci hudebního speciálu Hitrádio Classic, který to nejlepší od 80. až po rané milénium, bude servírovat až do 21. hodiny večerní. Když jsme u toho servírování, možná jsme vás teď chytili u večeře, tak pozor, ať vám nezaskočí, protože další pecka vás nenechá v klidu. Squeezer, Saturday Night.

Tohle na pohodu si hrajeme v pondělí 11. května. 9 to 5, Morning Train. To je písnička, za kterou stojí Sheena Easton. Jeden hit střídá druhý. Skvěle energický návrat do roku 1991. Rozala, Everybody's Free, taky tohle vás čeká na Hit Rádiu. Tohle pondělí má grády.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ve filmu St. Elmo's Fire se objevila stejnojmenná píseň s dodatkem Man in Motion. Autorem je John Parr. My jsme mu teď dali prostor na Hit Radio, dovedl nás k 19. večerní.

0: The Color of My Dreams. Tak se jmenoval hit, který jsme připomínali právě teď. Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. V příštích minutách něco z 80. Survivor Burning Heart. 90. bude reprezentovat Lenka Dusilová. A máme pro vás i něco z milénia. Nicole Kidman a Evan McGregor. Tehdy spojili síly v písni Come With Me. To je písnička z muzikálu Moulin Rouge, kde si tahle dvojka střihla hlavní roli. Tohle všechno pro vás máme nachystané pro ten nejlepší pondělní večer.
1: Hit Radio.

Slibovaná Lenka Dusilová a hudební návrat v čase do roku 1998. Už jich máte Hit Radio? Když se řekne Lotyšsko, vybavíte si na první dobrou nějakého interpreta nebo kapelu, která by prorazila ve světovém mainstreamu? No, jedna přece. Na scéně se poprvé objevila v roce 1989 a v roce 2000 dokonce vyhrála Eurovizi. To bylo s písničkou Maybe. Dneska už ji moc neslýcháme, ale právě proto je tu hudební speciál Hit Radio Classic, který pravidelně oprašuje hity z hudebního archivu. Brainstorm, Maybe. Hrajeme právě teď.

Cherish, to je věc, za kterou stojí partička Cool and the Gang, ladíte Hit Radio. Tohle písničku netřeba zevrubně představovat, Scatmana Johna znáte všichni. Marně přemýšlím, kdo z českých interpretů by téhle kadenci slov mohl konkurovat, snad jen Michal Tučný. 10 deka, 20 deka, však víte. Nejen Scatman, ale taky třeba Natasha, Thomas a další, do konce hodiny na Hit Radio.

Liverpool. Pokud se tohle město spojí s hudbou, pravděpodobně vám jako první v hlavě vyskočí The Beatles. Pravdou je, že hvězd nám tohle místo přineslo spoustu. Mezi nimi taky Atomic Kitten. Tahle parta děvčat to dala dohromady v roce 1998. Ten největší boom zaznamenali na přelomu tisíciletí, zejména pak v roce 2001, když vydali hitovku Wall Again. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My teď řízneme do kytar i za doprovodu charismatického hlasu Ricka Springfielda. Jessie's Girl, to je hit, který na hudební scénu neodmyslitelně patří od roku 1981.

MC Erika Barbara a Sen, taky tohle jsme vám hráli v pondělí večer na Hit Rádiu. A spoustu hitů máme nachystaných i do těch příštích minut, bude to opravdová dávka nostalgie. Janik, taky Gumby Dance Band 7 Tears, věc, kterou určitě dobře znáte. O slovo se přihlásí i Madonna, o vaše sluchovody rozhodně bude postaráno. Tak užívejte večer, díky, že jste si jako parťáka vybrali Hit Rádiu.

0: Madonna, You'll See, to jsme vám hráli na Hitrádiu. Pojďme si teď od hudby na chviličku odskočit ke vzdělávání. Jedním z nejviditelnějších a také nejúspěšnějších projektů Evropské unie je výměnný program Erasmus. Ten funguje déle než 30 let a za tu dobu ho vyzkoušelo přes 9 milionů lidí. Původně byl určený vysokoškolákům, později se rozšířil i na středoškoláky a mladé absolventy hledající stáž a zahrnuje i podporu sportu nebo dobrovolnické aktivity. Nicméně občas se objeví hlasy, které by náklady na něj chtěly omezit a s tím nesouhlasí Evropský parlament. Ve vysílání je s námi europoslankyně Danuše Nerudová. A tak se ptám, v čem je největší přínos Erasmu?
1: Z mého pohledu by každý mladý člověk měl buď na střední škole nebo na univerzitě vycestovat, zažít to, jak se žije v jiných zemích, její kulturu, udělat si přátelé. Myslím si, že to je skutečně velmi důležitá zkušenost v životě každého člověka navíc. A ukazuje se podle výzkumu, že lidé, kteří mají zahraniční zkušenost, studenti, kteří strávili nějakou dobu v zahraničí, takže potom mají na trhu práce lepší uplatnění.
0: Nabízí se otázka, co přináší Erasmus učitelům?
1: Je důležité, aby i pedagogové na univerzitách a třeba i na středních školách vyjížděli a viděli, jakými metodami, jakými způsoby se učí v zahraničí a získali hlavně kontakt se zahraničními kolegy a potom to, co viděli v tom zahraničí, vlastně mohou přenášet do způsobu učení v České republice, mohou zvát své zahraniční kolegy a ty zase mohou předávat své zkušenosti tady doma českým studentům.
0: Měla by tedy Evropská unie výdaje na Erasmus škrtat?
1: Tak

0: druhou většinou, že se v Erasmu ani v programu Horizont škrtat nemá. Já jsem pevně přesvědčená, že se nám rozpočet Erasmu podaří uhájit.
1: Díky za reakce. Jenom dodám, že program Evropské unie využilo za 25 let už na 400 tisíce Čechů ze všech univerzit v České republice. 25 let do historie a klidně i více se vracíme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Rok 2000 patřil hitovce Chillin od partičky známé jako Mojo.

Celé Circle, Touch in the Night, tohle je večer na Hit Radio. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který vás vede zpátky v čase. Pravidelně mezi 18. a 21. hodinou hrajeme to nejlepší z 80. 90. a milenia. Z té české domácí scény už je za chvíli MIG 21 s hitem Slepic Pírka. Z té zahraniční se můžete těšit třeba na projekt Pharaoh.

nadšený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím, asi za štěstí.

to je grand finále dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Navážeme na něj zase zítra úderem 18. hodiny. Hezký večer i s dalšími hity v našem playlistu. Hrajeme vám pro lepší náladu.

0: všichni sousedé. Přijedeme, zaměříme a namontujeme. Ploty dobrý CZ. Ploty dobrý, všechno dobrý.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Kolik káv vypijete denně? 3? 5? 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
6: Vidíš to?
7: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
6: No a víš, co vidím já?
7: Co?
6: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
7: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
7: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
7: Nejlepší dárek je zážitek.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.

0: www.pověstiny.cz.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.